0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first. Express FM.

mám to, co mám. Všechny chyby světa vidím jako vy, ale stejně si nenechám vzít svůj klid. Taky byly doby, kdy jsem neměl nic. Miloval jsem život a chtěl jsem víc, ale prachy nikdy nebyly můj první cíl. Ty přišli sami s tím, jak přišli skills. Všichni pořád brečí, jak jsou doby zlý. Všechny chutě mdlí a všechno plný lstí. A děti v repuštěke, jak jsou hrozně super. Přitom skills jsou nulový, byl bych to prutem. Bávy plkaj o tom, jak je mládej z

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Express. Express. Music first. Express FM. Express FM.

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
6: Máte to rádi čerství?
7: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM. Fresh.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu.
7: Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
13: V tom musí být celá liška.
14: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
14: Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
2: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rada Prahy 3 dnes dopoledne projedná nájem bytu, který si od městské části na netržní nájemné pronajímá rodina vedoucí úřadu Tunde Bárty. Radní budou na základě zpracovaného posouzení rozhodovat, zda Bárta porušila podmínky nájmu a smlouva jí bude zrušena. V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy, které v úterý pozdě večer způsobila porucha radiového spojení, opět rozjeli první vlaky Deutsche Bahn. Příčina poruchy zůstává neznámá. Chorvatští fotbalisté na mistrovství světa porazili ve skupině L v Torontu Panamu 1-0 a oživili své postupové naděje. Chorvatský kapitán Luka Modrič jako čtvrtý fotbalista v historii odehrál dvoustý mezistátní zápas. Bude jasno až polojasno. Teploty 28 až 33, na horách se ochladíte s teplotami 23 stupňů Celsia. To je fajn.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Pěkné středeční ráno s datem 24. června 7 hodin minutka. K tomu Vašku, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Přivez jsem ti deskovou hru, ale málem jsem ti ji vlastně nedovez. Protože ve vlaku jsem ji nechal nahoře v takovém tom štelásku, že jo, na té polici. A jak na to nejsem zvyklý, že něco ještě dalšího krom sebe a svýho batušku vozím, tak jsem sjel těma schodama na hlavním nádraží z toho nástupiště a zase jsem se takhle otočil a jel jsem nahoru a naštěstí vláček neodjel nikam do Vršovic, takže jsem ti to přivez.
3: Ty jsi moc hodný, ale zároveň to je hra o 80 denní cestě kolem světa, tak když tak by se ta hra prostě projela.
1: Jo, no, ale mám ten dojem, že by to bylo jenom třeba Luhačovice, Praha, tak jo, že by to jako moc daleko nedojelo.
3: Takovýho kolem hodně malýho světa.
1: A obávám se, že by ta hra dostala nožičky.
3: Je, nožičky, asi někdo by teď měl. A teď mám já, takže děkuji za hru, Vašku, no a vám posíláme muziku. Dobré ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tracy Abrams, Hit the Wall, 7 hodin, 8 minut k tomu, posloucháte středeční Express ráno, vidím, že tady svítí Jan, takže Janům, Jeníkům, Honzíkům, krásnej sváteční den. Myslím si, že Jan je určitě pořád jedno z těch nejčastějších jmen v Česku, protože překvapuje, že my tady žádnýho nemáme.
1: No, nemáme.
0: Aspoň, že máme toho Pepu.
1: Pepa, to je taková klasika.
0: Že ještě ten Josef, ale jinak my vlastně, a máme Petra.
1: Petr.
0: A myslím si, že Michal je taky ještě docela. A tak Václav musí být taky častý jméno, ne? To jsem se teda do toho zase pustila tady. Ale Honzu nemáme, což mě překvapuje.
1: Počkej.
0: Celkově nemám moc Honzu, jako ve svém životě.
1: Četnost jmen včera,
0: no.
1: Hnedka se dívám.
0: Když ono se toto proměňuje, že jo, teď jsou takový...
1: Jo, to jako jo, ale co se teda jako... Takže Jiří, Jan je na druhém místě.
0: No.
1: Petr je třetí. Pak je Jana, Marie, no. Josef je na šestém místě, Pavel, Martin, Tomáš, Jaroslav, jedenáctá je Eva, Miroslav, Hana, Anna, Zdeněk, Václav je 16. Michal 17.
0: No, tak ještě jsme se nedostali k takovým těm jako Jessicám.
1: Ale to je jako počet, to je počet jmen.
0: No celkově, ne?
1: To je celkově, to jsou vlastně ta jména, který ještě jak takzvaně dožívají. Protože pokud bychom si vzali, no ne, tak jako kdyby jsme si vzali jako nejdávanější jména za minulý rok, tak asi ten žebříček bude vypadat, ale úplně jinak.
0: No hele, ale já jsem tady nejčastější dětská jména v Česku 2025, jo?
1: No.
0: A tady je stejně, chlapci. Jakub, Matyáš, Jan, Adam, Matěj, David, Vojtěch, Oliver, Dominik, Daniel je top ten.
1: No vidíš to, a to není ani jedno z těch nejpočetnějších jmen, který jsme teďka jmenovali.
0: No, ale Honza je furt třetí.
1: Jakub je až 22. No. Celkově.
0: Tak se dotahujou. A Jakuba máme aspoň.
1: Jakuba.
0: A holky jsou, hele, takhle. Holky jsou top ten. Viktorie, Eliška, Sofie, Anna, Natálie, Amálie, Emma, Laura, Julie, Rozálie.
1: Mhm. A jinak z příjmení, teda, když už do toho zabředáváme, tak pořád jako Novák, Nováková, tady to je jako top. A pak tady je Svoboda, Svobodová, Novotná, Novotný, Dvořáková, Dvořák, Černá, Černý, Procházková, Kučerová, Veselý, Horákovi, Krejčí, Němcovi, Pokorní, Pospíšilovi. A Markovi jsou dokonce teda na 25. místě.
0: Marek.
1: Mm-hmm. No, Pavel Marek, Petr Marek.
0: To jsem já. Jo, hele, Bára je furt 17. Jako je to Barbora sice, ale tak předpokládám, že jsou tam i nějaký Barbary, že jsme dohromady.
1: Jseš první 20, tak je to fajn.
0: Takže to je dobrý. A ty jsi v top 30. Václav je 28.
1: No jo, no. Tak taky bych se radši jmenoval nějak jinak, ale to už jako nezměním. A měnit to nebudu.
0: To je v pohodě, Kevine.
1: Takhle,
0: z toho nedělej.
1: Ano, takhle už to mám čurbes v tom svém životě, ještě bych tohle takhle jako zamotal.
0: A ještě tohle, kdyby si zamotal, no tak... To už by bylo příliš. Tak ať už se jmenujete jakoli, tak vám přejeme krásný den, ale Janům dneska teda obzvlášť.

0: Blair, 7:19, ladíte Express ráno, dneska je středa 24. června a už za malou chvíli budeme mít pro vás další porce hudby Mumford & Sons, také Lenny a nebudu chybět ani KSI a Youngblood Apology, jejich Patience.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
5: Začalo samočištění a vysoušení.
4: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
9: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany. A potkej top YouTube jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Express FM.

0: Tohle je, nebo tohle byl Kelly Sy, Youngblood a Polo G. Babu, teď docela zaujal Erling Haaland, říkám to dobře, teď jeho jméno, mm-hmm. Jo. Tak zaujal tím, jakou má sestavu kabelek, mm-hmm. respektive tašek ano. od Hermé.
1: Ano.
0: Takhle, když máš jako za týden 15 milionů gáži, tak je jasný, že si můžeš potom dovolit nějakou takovou podobnou, ale lidé skutečně tohle to řeší, protože se objevuje s těma novejma a novejma taštičkama, teda oni to nejsou úplně ty kabelky, jak byste si představovali ty birkinky, ale to jsou prostě ty velký tašky. Musím říct, že mě to docela baví, ten kluk má vkus.
1: Některý jsou fakt moc hezký, musím říct. Některý se mi jako líbí, že když ho vidím, že vylejzá třeba z toho letadla nebo něco, tak jako... Jo, no. Jinak zrovna jsem viděla dneska někde zase nějaký taky tam bylo. Představte si, že tenhle ten týpek bere tolik a tolik peněz týdně a přesto si pořád vaří sám. Uh-huh. To si říkám, tak možná to jsou ty priority, že si musí vařit sám, aby si mohl kupovat ty Hermé tašky.
0: Jakože sám si vařím, sám si peru, že se na to, že si nekoupím nějakou třeba kabelku za 45 tisíc dolarů, tyjo.
1: Jo, má, jako, má nádhernou sbírku.
0: Takhle, je spořivej, to je jasný. Hlavně je to strašný sympatiák, takže budeme mu držet pěsti, ať má tu dlouhou kariéru.
1: Jo, musím říct, že zrovna ta birkinka, co s ní přiletěl, taková ta, jak jsou, tak ona je bílá a dole jsou na ní našitý takový jako modrý hory. Tak to je moje oblíbená jeho cestovní Birkin taška, musím říct.
0: Na mě baví ta černá s takovýma těma přeskama, s takovýma, no, co, dobrá, no. Koukám na to.
1: Taková ta s tím zipem, jak tam má ty tři na ty zámečky udělaný.
0: Jo, jo,
1: jo. Ta je taková jako mužná.
0: Jo,
1: ano. Ten mužná birkinka.
0: Mužná.
1: A tak oni jsou docela unisexový, tak ona to je původně zkrátka taška na víkendové cestování. Na tom není nic jako holčičího nebo klučičího nebo nějakého jiného. Prostě to je taška cestovní. Takže jo, tato, co se líbí, to je tak hezká, ale mi se teďko líbí tady ta s těma horama. To je moje favoritka aktuálně.
0: Ale on jak se k tomu dokáže celé jako vymodit, to mně přijde docela fajn, vidím tady na People fotku, kdy tam je právě s tou taškou, ale má koskovanou košili, na hlavě bekovku, z toho mu koukají ty dlouhý vlasy, prostě je to takový divno kluk, ale baví mě.
1: Jo, on je takový strašně fajn ksicht, jo, mám jako ráda, je mi sympatický, ne takhle, mě je teď aktuálně sympatický celý ten tým, takže hrozným fandím, aby se dostali co nejdál.
0: Tak, tak. Lenny Second Guessing právě teď na Express FM. It's me.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodou se potkáte konkrétně na Pražském okruhu, tedy D0, 20. kilometr ve směru na D1, je dopravní nehoda 3 osobáků. Stejně tak se vybourali i 3 osobáky v Plzni, konkrétně v ulici Majerově. A pokud jedete třeba na 608 u obce Odolená voda, je tam dopravní nehoda 2 osobních vozidel.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners Banka.
1: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
2: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo. Fresh každý den.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Music. First. Express FM.

0: Já jsem viděl ten název a myslel jsem si, že se jedná o nějaký další track ze soundtracku o Ďábel nosí Prado 2.
1: Mě to taky trošku štrejchlo a navíc mě ten track i přijde, že
0: je takovej filmovej.
1: Je takový filmovej.
0: Takový romantický film.
1: Jo, romantická nějaká taková komedie, holka v New Yorku, fajn týpek, tady spolu někam jdou, ona má na sobě ty černé šaty Prada a něco se uděje. Ale je to ještě takový to jako romantický rande, ale potom ještě přijde ten průšvih 20 minut před koncem, aby ses nebyl jistý, jestli to dobře dopadne.
0: Jasně,
1: když se zase rozejdou.
0: Že on třeba bude mít ještě někde nějakou přítelkyni, který určitě to byl tak toxický vztah, kdy to se snažili jako napravit, ale už se to nepodařilo, nebo ona o něj usilovala, on ne, ale on nedokázal tý, co je v těch černých šatech, jako to dostatečně vysvětlit, aby on to pochopila. Ona už pomalu odlítá tím letadlem a nakonec tady on běží tím letištěm, tou halou a běhá, mává přes ty okna, ona ho vidí a celý to všechno dobře dopadne.
1: A tady
0: ona...
1: vidíte, kdo u nás v rádiu kouká na romantické filmy.
0: Ano, to je takhle. To je ta známá pravda. Jako, on jí požádal o ruku, ona řekla ne a žili šťastně až do konce života. Takhle bych to viděl já.

Let me see your hands.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dagmar Havlová odvolala souhlas k užívání jména Václav Havel knihovnou, která je pod bývalým prezidentovi pojmenovaná. Napsala, že nechce nést odpovědnost za způsob, jakým je Havlovo jméno používáno, a že ztratila důvěru k současnému vedení a směřování knihovny. V Rakousku zemřel po pádu z hory Grosses Wiesbachhorn. 21-letý Čech. Horská záchranná služba uvedla, že mladík zemřel při pádu z více než 100-metrové výšky a v době tragédie navíc na vrcholku panovaly nepříznivé povětrnostní podmínky. Tradiční domácí anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas Colorado. Druhý skončil v 58. ročníku osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu, který kraloval v předchozích třech letech, a třetí byl forward z NHL Tomáš Hertl z týmu Las Vegas. Bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28... nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Good morning, to je jasné, přejeme vám dobré ráno s datem 24. června, Janům krásný sváteční den, 8. hodina je tady, s ní třeba i Dua Lipa nebo Nothing But Thieves, Evolution, nejhranější song na Expressu, a ano, nebojte se, my jsme nezapomněli, i dneska rozdáváme, i dneska tu pro vás máme voucher na 2000 korun, který můžete využít na nákup zboží, které mají na Astratex.cz, a i dneska pro vás máme možnost, jak se zapojit do soutěže o podlahovou myčku Roventa v hodnotě 14,5 tisíce korun. Dneska pro vás máme otázku na tělo.
1: Jo, ale když to tak poslouchám, my jsme takové soutěžní rádio. U nás se pořád soutěží o něco.
3: Pořád. My pořád soutěžíme.
1: I mezi sebou tady. No i když mezi sebou moc nesoutěžíme.
3: Ne, protože já neumím prohrávat, tak proto.
1: Takže nikdo proti tobě nesoutěží.
3: Ne. I když ví, že by vyhrál, protože nechce, abych byla nakrknutá.
1: Ček, aby upadl v nemilost.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Roventa X Clean 12 Wet and Dry, to je oč tu běží, soutěžíme o tuto podlahovou myčku v hodnotě 14,5 tisíce korun. Je to soutěž, do které se můžete zapojit celý týden. Celý týden tady na vás něco zkoušíme. Včera jste museli číhat na zvuk, dneska to bude opět správná
1: odpověď. Dařilo se vám.
0: Už viděla jsem, že tam padalo to už. Dneska budete opět odpovídat na nějakou naší záludnou otázku a tím se zapojíte, no a my potom v pondělí příští týden vybereme jednoho výherce, který si potom Roventu X Clean 12 Wet and Dry bude moci konečně doma zabydlet, aby mu tam vysávala, aby mu tam vytírala, aby si s ním povídala.
1: Ano, aby si s ním povídal, ale já tady koukám na jednu věc, jako takhle. Většinou, když se vám doma stane nějaká nehoda, když se vám něco takhle vylije, jídlo vypadne na zem, tak vy většinou to musíte prostě jako nejdřív uklidit, trošku setřít tím papírem a pak to vlastně jako řešíš.

0: že pak vezmeš ten mop, musíš to setřít, čekáš, až to uschne. Máš štěstí, když se ti to stane zrovna třeba na nějaký jako pevný ploše, na tvrdý ploše.
1: Ano.
0: Ne na koberci. Ale tady tohle to prostě třeba, když vám vypadnou třeba vyklopí děti, kdo jiný, vy ne, ale děti, špagety třeba s rajčatovou omáčkou, vezmete mop, je po něm. Teda po něm, po ní. Takže to takhle vysaje. Tak, jak byste vysávali vy ty špagety, tak to udělá on za vás.
1: Takhle jo.
0: Tahle stamička, ten mopík.
1: To je zajímavý. Hmm. To bychom měli podle mě ještě vyzkoušet. Tady to vysávání těch věcí.
0: Objednáme si něco, jako, že bychom tady vyzkoušeli?
1: No, že bych zítra přinesla, nevím.
0: Zátěžový test, že bychom
1: udělali. Jogurt, vajíčko a že bychom to tady ještě vyzkoušeli, jak si to poradí s těmahle věcma. To jsme zatím nedělali. My jsme tady zatím vysávali takový běžný drobky.
0: Ten náš čurbes.
1: Takový ten náš běžný provozní čurbes. Vždycky jsme si tady příjemně vytřeli, protože tady tu myčku už máme nějakou dobu ve studiu, tak mezi tím i nám jako pršelo a tohle, takže udělali jsme si to tady hezký. Můžete si tam dát i takový jakože detergent, takže nám to tady i příjemně provonilo, tak my už jsme si s naší myčkou povídali. My máme studio trošku menší, ale to, kolik metrů čtverečních zvládnete uklidit na jedno nabití, to je právě ta naše dnešní otázka a my čekáme správnou odpověď na e-mailu rano@expressfm.cz.
0: Ještě jedno připomínáme, že musíte hledat Roventa X Clean 12. Jo, to je přesně ten tip, který vy potom následně tady na konci týdne nebo příští týden vám rozdáme. Jo, tak šup, do toho.
1: Do toho, šup.
0: Šup, no, šup.
1: Rychle.
0: Koukej uklízet.
1: Dopiš.

0: Charlie XCX a Billy Eilish. Yes, na Express FM. Jo, 8:15, za malou chvíli. Of Monsters and Men, Churches, anebo Lime Garden.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Vivaldiho čtveroročních dob tak, jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již prodej.
4: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show. V divadle Hibernia.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou Churches a Gun na Express FM, je 8.25 a jdeme se podívat na to, co si lidé nosí do letadla, na letišti, čím neprojdou a co pak následně tedy nechávají u těch kontrol.
1: Já jsem byla úplně v šoku, když jsem procházela ten článek. Nejdražší zabavená věc stála 400 tisíc korun, tak na to jsem se úplně nejvíc samozřejmě nechala nachytat. Si říkám, co to mohlo být?
0: Byly to hodinky. Takhle, ale že by vám zabavili hodinky, to tak úplně jako nedává smysl, ale když ty hodinky vypadají jako granát, to je jako kdyby si měla třeba jako tu domácí minutku, víš, jak máš třeba. Někdo tam má to vajíčko, nebo tu slepičku, jo. Někdo tam má granát.
1: A já bych měla
0: granát. Hodinky.
1: Ano.
0: Za 400 tisíc. Nepadne tě, že prostě nosíš jako něco takové. Takhle třeba, já nosím v batohu nůž. Mm-hmm. O kterým už vlastně jakoby nevím, ale když náhodou je potřeba a mám nůž. Jo, takže já chápu, že někdo takhle něco takového skrytýho nosí někde v nějakým svým zavazadle a pak jdeš a najednou říkáš, ježiši, já jsem na to úplně zapomněl a teď si připadáš jak ten největší terorista, že chtěl vyvraždit půl letadla. Jako jo.
1: No a přitom to byla jenom skutečně nevinná chyba. Každopádně ano, repliky zbraní jsou problém, dokonce ano, i taková banalita se vám může zdát, jako třeba dětské hračky, které ale zbraně připomínají. Nebo ale to je zapalováč, tak to vám taky všechno zabaví.
0: Jo, nesmíte mít ten s tím modrým plamenem.
1: Ještě
0: navíc. S tím vás nepustěj.
1: S modrým plamenem vás vůbec nepustěj. No a potom tady jsem ještě koukala, že v poslední době se setkáváme také s funkčními paralyzéry, které vypadají jako parfém. Tak s tím je taky problém.
0: Uh-huh.
1: Ten si taky nechte doma. Nejčastěji chybou jsou pořád ty tekutiny. To je pořád dokola. Ten pytlíček, jak to má mít těch 100 ml a nesmíš toho mít víc než litr. Ano, na terminálu 2 pražského letiště už mají ten moderní rentgen, takže tam to jako, nemusíš to už ani vyndávat. Myslím, že tam sebou dokonce můžeš mít ještě lahev
0: o 2 litry
1: až, což je jako fajn. No a pořád je to taky ta špatně zabalená elektronika, větší baterie, powerbanky, notebooky, elektronické cigarety patří do příručního zavazadla a máme tady i samozřejmě letos přichází to upozornění, pokud máte různé ty holící strojky, elektrické kartáčky nebo nějaké třeba masážní, vibrační věci, tak pokud si je dáváte do odbaveného kufru, tak by tam měly cestovat tak, aby se vám omylem nezapli cestou a zase nezastavili nějaký provoz na letišti.
0: Takže vyndat baterie, prosím vás.
1: Ano, pokud to jde, anebo si to vezte nějak úplně vybité a nabijte si to potom až na místě, tam, kam cestujete a samozřejmě tam už to využívejte podle toho, jak potřebujete.
0: Jinak ten článek je na iDnesu, jak se klidně mrkněte. Z hudby Lime Garden, DJ Seinfeld a za chvíli také Veronika Koloušková a bude mít pro vás Filmex.
2: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Express Filmex.
1: Na letních táborech nastává těsně po večerce moment, kdy vznikají ta největší dobrodružství, přátelství i lásky. A právě tyto okamžiky stojí v centru romantické komedie Po večerce režiséra Dana Pánka, který nedávno sklidil velký úspěch s filmem Neporazitelní. Hlavní role svěřil Vladimíru Polívkovi a Evě Podzimkové. Manažer Kráťa převzal po tátovi vedení chátrajícího tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Místo klidného léta ho tak čekají konflikty s vedoucími i přepadovka z hygieny. Tu vede jeho dávná láska Aneška, partnerka jeho někdejšího rivala. Jejich první slova po letech jsou plná ironie a výčitek. Z ostrých výměn se ale postupně stává návrat ke vztahu, který nikdy úplně neskončil, a v kulisách horkého léta hrdinové dostávají druhou šanci na první lásku. Kromě ústřední dvojice se v chatkách slezli Václav Neužil, Hana Wagnerová, Stanislav Majer, Ondřej Pavelka nebo Dana Batulková. O hudební doprovod se postaral Jan P. Muchov.
2: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
3: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Tohle je úplně něco jiného, než sedět v Praze v kanclu.
5: Já se jmenuji Lojza Bruška, jsem kuchař, nebojím se experimentu. Gordon Blair. Špagety, kabronára.
6: Bacha, kluci, je tu hygiena!
1: A ještě je tu australský romantický queer horror Leviticus, který je alegorií na zrůdnost konverzní terapie, tedy nesmyslné snahy o přeléčení mladých lidí s menšinovou sexuální orientací. Dva teenageři ze zapadlého městečka, kteří zjistili, že je to k sobě táhne, musí utéct před nadpřirozenou vražednou entitou, démonem, který na sebe bere podobu osoby, po které její oběť nejvíc touží. Film je debutem režiséra Adriana Chiarelli.
7: You see anything that looks like me? Don't go near it.
0: Express Filmex
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
8: Express.

0: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic, a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
3: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou, vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Dopravní
1: servis. Pokud jdete v Mostě přes ulici Československá armády, je tam dopravní nehoda dvou osobních aut. Další komplikace je v Praze na okruhu 26. kilometr ve směru na Ruzini, na D7 je tam nákladňák a osobák, takže i tam už by měla zasahovat policie. Komplikace je na okruhu i také na 21. kilometru ve směru na D1. I tam je dopravní nehoda nákladňáku a osobáku. A i v Plzni se setkáte s komplikací ulice Majerova, je tam dopravní nehoda tří osobních aut.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
4: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Cena nového největšího modelu Škody Auto Peak bude na českém trhu začínat na 1 150 000 korunách. Je to o 135 000 víc nežli dosud u nejdražšího Enyaqu a o 155 000 nad sesterským spalovacím motorem Kodiaq. Až 7-místní elektromobil o délce 4,9 metrů si mohou zájemci začít objednávat ode dneška k prvním zákazníkům, se dostane na přelomu roku. Senát Spojených států, v němž mají většinu republikáni, v úterý podpořili legislativu o ukončení amerických úderů na Írán. Podle agentury Reuters ovšem není jasné, jestli tahle rezoluce ovlivní konflikt s Teheránem, jelikož se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží dojednat s Islámskou republikou mírovou dohodu. Portugalští fotbalisté po 2 gólech nového rekordmana Cristiana Ronalda zvítězili 5-0 nad Uzbekistánem a na probíhající mistrovství světa poprvé vyhráli. Ronaldo se zapsal do historie jako první hráč, který skóroval na 6 různých světových šampionátech. Bude jasno až polojasno. Teploty 28 až 33, na horách 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Good morning, startujeme asi poslední hodinu dnešního vysílání, kdo ví, včera jsme tady nakonec byli do 12, tak já vlastně nechci jako předbíhat, uvidíme, jak to dopadne, možná se v 10 vystřídáme,
1: otevřený, no.
3: Možná ne, každopádně teda pochopila jsem to správně, že ta nová Škoda se jmenuje Peak, protože to je teda vrchol.
1: Ano, je to vrchol.
3: Těch cen.
1: No to je vrchol, ano, přesně tak.
3: Řekli, ale a kolik by to stálo, tak jmenuje se to vrchol, tak co kdyby to stálo úplně nejvíc,
1: takhle,
3: tak
1: ono
3: to
1: se,
3: je Peak.
1: Ale spekulovalo se, že to bude ještě větší Peak, nežli to je.
3: Že to bude ještě větší Peak.
1: Jo, jo, takže to jako není tak úplně jako tak drahý.
3: Tak to není jako, když my jsme tady řešili Steam Machine a já jsem tady typovala, že ta nejlevnější bude pod 1 000 euro.
1: A není.
3: A není.
1: To je Steam Peak.
3: No, to je prostě potom úplně jiný Peak. Co je vrchol, tak to je, ale takovej ten, ne, jakože, tak to je vrchol, ale, tak to je vrchol. To je samozřejmě náš playlist, o který se tady stará Rabur, CeeLo Green, Noah Kahan, anebo taky Snoop Doggy Dogg.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: 9 hodin, 9 minut k tomu, no a my tady máme už u třetího mikrofonu hosta, kterým je Markéta Bidermanová. Ahoj Markét.
1: Báro, ahoj, děkuji za pozvání.
0: Markét, ty jsi sem přinesla hned několik takových cihliček, protože letos opět to cinkalo na podcastu roku, tak pokolikáte už?
1: Hele, je to dokonce po pátý, je to neuvěřitelný a po pátý v řadě.
0: Pátá právě teď odbyla. Seš už trošku jako Karel Gott, že říká, že jsi to nečekala, ale někde vzadu tak jako.
1: Hele, teď jsem zrovna potkala pár kolegů na chodbě a říkali mi to úplně všichni, no. Já bych radši byla Věra Čáslavská.
0: Každopádně pět krásných cen pro podcast roku ve Vatě. Ve Vatě vychází každý čtvrtek, takže zrovna zítra akorát budete mít nový díl. Tak o čem bude ten nejčerstvější díl ve Vatě? Budete se chválit třeba za těch pět
1: cen? My jsme ho přetočili, vždycky přetáčíme, takže už to máme hotový, trošku jsme se pochlubili, samozřejmě je to hezký, my jsme za to rádi, tak proč se nepochlubit, když nám lidi fandějí. A budeme se bavit tentokrát s Lukášem Nádvorníkem, což je náš týpek přes pasivní investování, a budeme srovnávat, do kterých produktů bude v nejbližší době nejlepší investovat, protože jsme tady nebo zažijeme takovou poměrně radikální změnu v penzijním spoření. Nevím, jestli máš penzíko třeba.
0: Ne.
1: Jseš mladá ještě.
0: No.
1: Ale to je právě nejlepší, začít v mladém věku. A penzíko prožije teďka brutální změny, chystá se reforma. Takže my jsme se podívali na ty jednotlivé produkty a hezky jsme si propočítali, co vlastně bude nejlepší.
0: Takhle, aha, takže to nebude o takovém tom plivání si do piva. Penze stejně nebudou, potom už se na to vykašleme. Takže ne, bude to jako o tom, že penze budou, ale musíme se na ně sami teda ušetřit.
1: Hele, oni penze budou i od státu. Já bych se tohohle úplně nebála, ale kdo se chce mít tak nějak hezky, tak prostě ať začne co nejdřív.
0: Ať začne co nejdřív. Takže zítra to bude o penzíku v podcastu ve Vatě. Dejte si to samozřejmě na Seznam zprávách nebo na podcasty.cz. Markéta Bidermanová je naším dnešním hostem v Express ránu. No a Markéta, vás přes léto čeká hned několik zastávek, v podstatě ve Vatě live, tak samozřejmě, kde všude vás budou moci lidé vidět, slyšet, potkat se s vámi. Já doufám, že i vyfotit, dělá ten my selfie, všechno probíhá, jo?
1: Jasně, cokoliv, jestli o to má někdo zájem.
0: Tak to všechno proběhne. Super, tak kde vás můžou lidi přes léto vidět, to si řekneme za malou chvilku.
2: Express ráno.
3: Express ráno.

0: rok, Justin Timberlake a Signs ve 9:45. S námi ve studiu tady pořád Markéta Bidermanová s podcastem Ve vatě. Market, ještě jednou gratulace i k tomu letošnímu vítězství v podcastu.
1: Jsem šťastná, že můžu tady mluvit po Justinu Timberlakeovi.
0: Jo, je to tvůj favorit?
1: Ani ne, ale je to čest.
0: Je to čest? Hele.
2: Tak. Tyhle ty výsady máme tady pořád vlastně jo. Všichni. Takže
0: kdykoliv hele, když budeš chtít,
1: tak zahrajete Justina.
0: No, jasně.
2: Ne, ale můžeš přijít a můžeš si něco říct,
0: můžeš něco říct?
2: Po někom, kdo tě baví.
0: No, po kom by ses ještě chtěla takhle promluvit třeba?
1: Hele, já mám ráda třeba nějaký Britpop, ale klidně i nějaký elektro.
0: No tak vidíš.
1: Široký rozptyl.
0: Tak přijď častic. Můžeš tady klidně vstupovat a vždycky říct, to byla teď čest vystoupit po Robbie Williamsovi třeba. My ho i kvůli tobě zahrajeme, když budeš štít. Market, podcast Ve vatě, čeká vás takový lehký letní vycestování tady z office budovy, tak kde všude vás lidi budou moc vidět naživo?
1: Ono to bude těžký vycestování, protože jedeme do Ostravy, na Colors of Ostrava, jsme poprvé na festivalu a já se na to strašně těším, na tu festivalovou atmosféru, protože festiáky mám ráda. A budeme tam mít strašně zajímavý hosty, bude tam Anička Píchová, kterou znáte od nás podcastu, to je vlastně portfolio manažerka a k ní jsme si přizvali Martina Bernátka. To je strašně takový bodrej, prostě valach, strašně zábavný člověk, který si založil e-shop Ovečkárna. Hrozně dobře ho rozjel, fakt na tom vydělal strašný prachy, pak to strašně dobře prodal a teďka má nový projekty, prostě nějaký e-shop Ola Ola a my se budeme bavit o tom, nejenom jak jako vydělat ty prachy velký, ale jak se z toho potom nezbláznit, protože ten Martin vlastně si založil takový hezký chalupy někde v Beskydech, kde jako vlastně poskytuje takový klidný ubytování.
0: Takže takhle je, se z toho nezbláznit.
1: No, jako každý na to jde jinak, tak ty Valaši to řeší hodně alkoholem, ne?
0: Mm-hmm, asi.
2: Nebo minimálně ten nápad přichází u toho alkoholu.
1: To přichází hodně nápadů a někdo jezdí prostě do lesů, no.
0: Tak je to takový vlastně, ano, kruh se uzavře. Ty u toho alkoholu vymyslíš ten skvělý nápad, rozjedeš ho, vyděláváš ty peníze.
1: Na longevity, to jsem neřekla, že ten projekt je longevity, takže vlastně to nějak asi vyvažuje.
0: Je, tak ten už asi nepije, ten už jede asi nějaký ty doplňky stravy kvalitní, aby nám dlouho vydržel s těmi penězi. Já vím, že Ve vatě bude také součástí vlastně podcastové scény v Trojském pivovaru, tak z Ostravy potom teda vyrazíte zpátky do Prahy.
1: Ano, já doufám, že tam budeme teda dřív z toho července, protože vysíláme 12. srpna, tak to snad stihneme. A to bude taky zajímavý, tam máme Dominika Stroukala, mýho oblíbeného ekonoma, který je strašně zábavný, a Václava Dičmara, to je vlastně velký investor, taky se o něm říká, že je vizionář, má takový myšlení fakt skutečně out of the box, a budeme se bavit o budoucnosti, která není temná. To je takový jako trošku tajuplný podtitul té naší debaty, protože se nám zdá, že v poslední době se na nás prostě pořád valejí ty zprávy o tom, samozřejmě geopolitika, různý konflikty, inflace byla, covid a tak dál. Ale že vlastně v tom
2: že na konci toho tunelu je nějaký světlo, jako
1: je
2: jo.
1: Je tam, my ho tam vidíme, Václav Dičmar s Dominikem rozhodně. Přijďte si to poslechnout a prostě budeme se snažit ukázat, kde jsou ty dobrý věci, které nás čekají.
0: Já vím přesně, kde je to zlato, Markéta, ti ho takhle ukážu. Takhle je tunel a na konci tunelu stojí takhle Markéta s tou zlatou cenou a hází takhle jakoby prasátka. A to je to světlo na konci tunelu. To si myslím, že je ono, takhle, hele, investujte, buďte ve vatě.
2: A to zlatý prase. Tam nakonec bude.
0: Tak to si myslím, že by mohlo být ono. Nějak jsem to tak nějak, asi to jsem hezký, to odhadla
1: to,
0: trošku.
1: To bychom byli rádi.
0: No, to bychom byli rádi, kdyby to takhle bylo. Market, mám na tebe takový úplně poslední dotaz, protože koukám tady pořád na těch 5 cen podcastu Roku ve vatě. Za těch 5 let, než bych se chtěla ptát na tvý portfolio, to ne, ale změnil se tvůj pohled nějak na peníze, investování, na ty nejbohatší lidi, o kterých se taky často bavíte, že za těch 5 let jsi si nějak změnila na tyhle ty věci názor, anebo prostě ten tvůj názor se nějak zásadně jako nezměnil, jenom seš o něco chytřejší.
1: Hele, já bych řekla, že jsem o hodně chytřejší, protože jsem byla jako na tom fakt hodně špatně teda.
0: Fakt? Jakože jsi začínala jako...
1: Začínala jsem vlastně až s podcastem, já už jsem to někde říkala, že vlastně jsme z toho udělali i takovou jakoby filozofii toho podcastu, že se vlastně ty lidi učí investovat se mnou, která jsem na stejný startovní čáře jako oni. Takže jsem začala postupně a teďka investuju vlastně na denní bázi. Řekla bych, že jsme k tomu přivedli v podcastu nejen posluchače, ale já třeba i celou řadu lidí ze svého okolí nebo třeba z rodiny. A jak se ptala na ty bohatý lidi, jako tam bych řekla, že nějak asi názor jsem nezměnila, že jsou tam prostě jak strašně zajímavý, šikovný lidi, tak... debilové.
2: No takhle, já, když se podívám po diskuze právě pod vatu, ve vatě, že má vlastně ten diskus, tak je tam, jako hodně se tam diskutuje a nejsou tam jako žádný hejty nebo tak. Jo. Lidi tomu rozumějí, a což znamená, že teda jako to má, lidi o to mají zájem.
1: Určitě.
2: A lidi prostě chtějí jako vědět, co s těma svýma penězma udělat, aby jen tak jako nepropili a neprobendili.
1: Ale mně to přijde jako hodně intenzivní otázka. My jsme začínali podcast vlastně za covidu, kdy lidi byli hodně doma, neměli jako úplně třeba, kde ty peníze utrácet.
2: Takže byli ve vatě.
1: Začali přemýšlet, co s tím. A já dost lidí právě v té době začalo investovat, no.
0: Super, no tak, tak my samozřejmě s Václavem jsme pravidelní posluchači, my investujeme jako hodně, takže my už jenom čekáme na to vlastně, já tomu dávám ještě tak 5 cen a my už pak taky budeme hostit.
1: Tak jo.
2: Zeptám se za sebe, jak zlato? Stojí ještě pořád do něj jako za to?
1: Hele, zlato je specifický, je to pro lidi, který chtějí mít prostě svý jistý.
2: Jo.
1: Moc na tom nevyděláš, ale když budeš chtít za války někam prchnout, tak dobrý.
0: Když budeš jít za války prchnout, tak narveš si zlatý kapes a můžeš říkat.
2: Si musím ale vzpomenout, kde jsem ty cihly nechal.
0: Oj, tak to je druhá věc. Naším hostem v Express ráno byla Markéta Biedermannová. Markéta, ještě jednou děkujeme a ještě jednou gratulujeme podcastu ve vatě k další ceně. No a těšíme se v letě na Klurs a taky v Trojském pivovaru.
1: Já moc děkuju, Bar. Novinka.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
3: Červené víno na světlém koberci.
4: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Just Two Girls, úplně je vidím, ty dvě holky na Stratex.cz a vybírají si spodní prádlo, vybírají si plavky.
1: Myslíš, že mají ten drinčík, sedí v kavárně a u toho telefonu nebo na nějakým no? notebooku jako vybírají?
2: Tohle.
0: Klidně, no tak pokud ty dvě holky
1: a košík spolu, je plnej.
0: Třeba spolu jedou na dovolenou a vybírají si plavky a chtějí být sladěný. A nebo naopak se chtějí vyhnout tomu, aby měli
1: čeru
0: to samý.
1: Stejný.
0: Protože se jim už několikrát stalo, že se jim líbilo to samý a potom byli trošku naštvaný, že ty máš to samý, tak ale já jsem chtěla tohle něco jiného, tak aby se domluvili. Takže možná, že takhle Just Two Girls sedějí a koukají na Stratex.cz. Vy můžete být taky klidně i girl nebo boy, který bude koukat. My tady pro vás totiž i dneska máme voucher v hodnotě 2000 korun, který můžete na Stratex.cz použít. Jinak pozor, ta včerejší správná odpověď, jo, jsme se ptali, kolik procent žen ze stadle statistiky nosí špatnou velikost podprsenky, prosím vás, 80% lidí. Mm. Teda žen, ale...
1: Jasně, rozumíme si.
0: Rozumíme si. Pokud byste chtěli nahlédnout taky do těch tajů toho, jak si vybrat tu správnou podprsenku, tak na Astratech.cz právě mají i poradnu, i se tam můžete jako proklikat, změřit si to přímo s tím webem, vám tam říkají, kde si co máte změřit, jak si to máte změřit, když vám vyšlo tohle, co to znamená a jak si potom na základě toho vybrat tu správnou podprsenku pro vás. Takže i s tím vám Astratex poradí. Dneska tady máme ale novou soutěžní otázku, výsledek je ale stejný, za správnou odpověď jeden z vás dostane 2000.
1: A otázka zní, Astratex kromě dámského spodního prádla prodává i další zboží. Napište alespoň tři další kategorie zboží a to jsem k nám na 602-604-903. No a jeden nebo jedna z vás právě dostanete na ten voucher. Tak.
0: A už jsi objednal ty plavky s těma žralokama, co se ti líbily včera?
1: Nikoli.
0: Ne? A ty slipové plavky?
1: Slipové plavky bych si určitě neobjednal.
0: Aha.
1: V rámci ochrany těch ostatních, kteří by mě v tom náhodou viděli.
0: Ano, a kdyby náhodou, tak brambora patří dopředu.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Tenhle týden je speciální v tom, že máme hned dvakrát pořád Express Star. To je vlastně, abychom vás jako na něj namlsali a on potom přes prázdniny bude mít prázdniny.
1: Jo, tak on už minulý týden nebyl, takže jako to se tak jako nahnalo
0: trošičku. No, to tak jako no, se to doplnilo. To znamená, že i dnes si můžete dát další vydání tohoto pořadu, kde Michal Plšek zpovídá zajímavé lidi, kteří mají co dočinění s pořady na OnePlay. Ať už je produkujou, ať už tím píšou scénáře, nebo v nich třeba i přímo účinkujou. Aktuálně tam taky můžete sledovat třídílnou dokumentární sérii Láska nebolí, která tematicky navazuje na minisérii Moniová, ale posouvá pohled na domácí násilí. Tahle ta série startuje v pátek na OnePlay a přináší skutečné příběhy lidí, kteří násilí v blízkých vztazích zažili na vlastní kůži. Kdo je tedy dnešním hostem Express Star, Vašku?
1: Je tam Míša Nosková, která právě mluvila o tom, že prostě jako prozradila, čím vším si prošla.
2: Ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat o tom vztahu a začala jsem si říkat, že něco není v pořádku, tak jsem samozřejmě automaticky šla na internetové vyhledávače a začala jsem hledat odpovědi typu 10 známek toho, že jste v toxickém vztahu, že žijete s manipulátorem a tak dále, takže vlastně vy postupně začnete hledat indicie k tomu, jestli váš vztah opravdu není jako něčím poznamenaný. Takže já si myslím, že mi to trvalo určitě více než rok. Si uvědomit, že opravdu z toho vztahu je nutné odejít. O pauze jsem mu pořád fotila, jako že jsem opravdu na šatně a nejsem nikde jinde, nebo jsem mu volala těch 20 minut o pauze, aby věděl, že nic jiného nedělám. Takže ono to bylo vlastně i náročný. Ale ve chvíli, kdy jsem byla na jevišti a hrála jsem tu roli, tak ten mozek prostě vypne a soustředí se jenom na tu roli. A to byly ty chvíle, kdy já jsem měla možnost být prostě sama sebou šťastná.
1: Tak to byla jedna z obětí, ale já vím, že třeba v té minisérii je i lékař Tomáš Šebek, který byl na té druhé straně. On se k tomu sám samozřejmě také přiznává, i to napsal do knížky a je dobrý prostě tohle to si dát a možná to otevře oči ostatním lidem, ať už jsou na té či oné straně. Takže dnes večer po 19. hodině Express Star.
3: Express Star. Na Expressu.

0: Express. Dopravní
1: servis. Pokud v tuto chvíli jedete po D0, tedy po okruhu na 26. kilometru ve směru na Ruzini, je dopravní nehoda nákladňáku a osobáku. Zloun směr Rakovník, pokud tímto směrem jedete u Ručova, je dopravní nehoda, auto tam skončilo někde v nějaké lampě nebo příkopě. A pokud v této chvíli také jedete po 611, u Prahy nákladňák a dodávka blokují pravý jízdní pruh.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
5: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
7: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
8: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
9: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy, Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jitřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
10: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,20. Více na tetadrogerie.cz.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
16: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
17: V tom musí být celá liška.
18: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
19: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
18: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
2: Jsme energie tohoto města.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Kenya Grace a Paris na Express FM 9.55. Myslím si, že to bylo v tomhle tom čase, babu, kdy jsme včera naše posluchače vyzývali, že kdyby měli nějaký volný auto pojízdný na 10 kilometrů, tam 10 kilometrů naspátek, že se nám klidně můžou ozvat. Míšo, co by to mělo být, prosím tě?
1: Co by si tak představovala za auto, kterým bys jezdila těch 10 kilometrů tam a 10 kilometrů zpátky? Víš, jako že teď se někdo třeba podívá do garáže, rozhlídne se tam po svém vozovém parku a řekne si, jo, tak tohle bych mohl tý Míše obětovat. Ona tak dopoledne super vysílá na tom Expressu, já hlavně potřebuju, aby tam přijela a ne, že zas ty dva troubové tam budou, že jo, do 12.
0: Jo, a ne, že zas nějaká ty holka bude v modřenech stát na křižovatce a blokovat dopravu.
1: Takže co by si tak představovala, Míšo?
0: Co by to tak mělo být?
2: Já bych chtěla hodně, hodně muziky za málo peněz.
0: No.
2: A taky bych chtěla, aby to byl benzín a aby měl málo najeto a aby mě to nesedřelo z kůže a aby bylo spolehlivý.
0: Uh-huh.
2: Nejsem moc náročná, si myslím.
1: Ne, kašli na to doma, řekni, že chceš, aby ti někdo daroval to auto, že to může být cokoliv. Takže Míša, takže já chci Dodge Challenger.
0: Ty, ale ta spotřeba zrovna u toho Challengeru, no, jako nevím.
2: To bych nechtěla, no, ani zadarmo asi.
1: Ani zadarmo?
2: Ne, já bych ho střelila, pak bych si koupila právě nějakého toho benzíňáčka malýho.
0: Jo.
2: Tak.
0: Takže bys to vyspekulovala takzvaně.
2: Je to tak, je to tak. Ale pokud jako někdo mě nechce takhle zachraňovat, tak já nevím, no, co je s těma lidma. Jako jsem z toho zklamaná. Skuter, ano, ten je ve hře.
1: Nice, no. I like it. Tak finally it will happen.
2: A taky by mi ho mohl někdo ale jako darovat. Jako, no tak se furt musím všechno kupovat.
1: Vidíš,
2: sama.
1: Můžete darovat i skútr, pokud máte. Zítra ta Míša na tý babetě, tyjo, tady.
0: Jo, s babetama bývá problém, takže to bych jako do toho nešel. To bych, toho
2: ani
0: bych se docela bál. Ani zadarmo.
1: Ale můžeš šlapat, ne, na tom?
0: Jako můžeš, ale jako
1: můžeš na tom, takhle, když ti to přestane jet, tak můžeš došlapat vždycky.
0: Šlapala jsi někdy na babetě?
1: Jednou, a to už bylo dávno.
0: No, a 10 kiláků by si s ním jako nechtěla šlapat.
1: No to nechtěla, no, ale tak v rámci hubnutí doplavek a Stratex.
0: To by se nám tady Míša úplně ztratila za chvíli. Tak jo, my se loučíme, posíláme ještě jednu písničku a zítra se na vás budeme těšit po 7. hodině.
1: Tam teda vytisknou na tu kameru tu A4, darujte boost nebo něco.
0: Jo, jo, jo.
1: Zítra ten trakař tady přece znám.
3: Sponzorem pořadu je Astratex, specialista na spodní prádlo, protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Provoz pražského metra na části trasy C zastavil včera večer skok mladého muže pod soupravu ve stanici IP Pavlova. Těžce zraněného muže vyprostili hasiči a poté skončil v nemocnici. Ukrajina zaútočila na Sevastopol, největší město na ruském okupovaném ukrajinském poloostrově Krymu. Informoval o tom Moskvou dosazený šéf místní správy Michail Razvožajev. Podle něhož je toto město bez elektřiny. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí označil závěrečný zápas skupiny mistrovství světa proti Mexiku za dosud největší v kariéře. 27-letý obránce Wolverhamptonu si je vědom, že národní tým zatím na šampionátu v Americe nepředvedl ideální výkony. Věří však ve zlepšení. A co se týká počasí, tak dneska bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

MK a Popy bez komp Zone na Express FM. U dopoledního vysílání vás vítá Míša Tůmová. Já jsem se v tom teda nechtěla moc vrtat, ale babu s Vaškem říkali, že se mám povrtat, že vám mám vysvětlit, co se mi včera stalo. No a já jsem vyjížděla od sebe z domova a moc daleko jsem nedojela, protože to auto dělalo divný zvuk. Já jsem si říkala, to je nějaký divný. No, tak jsem dofukovala prasklý kolo. Naštěstí asi vozím kompresor v kufru, protože mám s těma kolama problém docela často, takže jsem dofukovala a to už jsem věděla, že už určitě pojedu pozdě, protože to chvíli trvá, než se to nafoukne, že jo. Tak jsem to posílala tady do studia a do šéfovi a tak a říkám, hele, přijedu pozdě. No a cestou jsem slyšela opět nějaký divný zvuky, to už jsem byla v Praze a uprostřed křižovatky mi to auto kleklo. Já říkám, no co je, tak asi prostě chcíplo nějak, něco se stalo, tak nastartuju znova, ne? Tak jsem nastartovala a to auto udělalo prd, prd, prd, bum. A prostě konec zase, říkám, ježišmarja. No tak jsem tam dala trojúhelníček, který jsem poprvé v životě použila, já jsem ani nevěděla, kde ho mám hledat, tak měla jsem ho na dveřích kufru zevnitř a no a teďka začalo volání do práce, volání na asistenčku, která mě poslala někam, že odtahy prostě bych si musela zaplatit 3000 sama, tak jsem řekla, no tak to v žádném případě. No prostě katastrofální včerejšek, co vám mám povídat, já jsem hrozně ráda, že babu s Vaškem to tady zvládli úplně bez úhony, doufám, vypadali v pohodě. Dneska jsem jim přinesla i koláčky a buchty, tak doufám, že jsem si to odčinila, že se na mě už nezlobí.

0: Lana Del Rey, National Anthem, čili národní hymna. Před námi za malou chvilku Malcolm Todd, anebo Martin Solveig a Alma.
1: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
2: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show v divadle Hibernia.
5: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
7: Music First Express FM.

Martin Solveig, Alma, All Stars na Express FM. Já jsem si říkala, že já jsem vám stejně nedořekla to, jak jsem včera zůstala viset s tím autem, jak to vůbec dopadlo. Hele, asi dobře, protože jsem tady, že jo. Nicméně, já jsem se snažila dovolat na tu asistenčku, tam mě poslali do háje, že mi nemůžou pomoct a že se mám zaplatit 3 litry za odvoz, tak jsem řekla ne. Zavolala jsem svýmu tátovi, táta velmi neochotně přijel, protože je to důchodce a má prostě svoje aktivity, ale nakonec dorazil, koupili jsme lano a lanem mě odtáhl docela daleko, jeli jsme i přes Kruháč, jeli jsme jako divokejma ulicema, prostě nahoru dolů, zatáčky a tohle a všechno jsme to zvládli, byla jsem pyšná, no a dotáhl mě do servisu, kde už mě pan servisák bohužel poznal. Řekl, je, dobrý den, vy jste paní Tumová, že jo, říkám, no, jsem tady pečená, vařená, takže už se známe. No, bohužel mi to nestihl dát na diagnostiku, protože tam měl prostě plno jako vždycky, protože servisáci se nikdy nezastavějí, takže nevím, co s tím je, zítra mu budu volat a dozvím se, jestli to bude stát třeba 2000 nebo 20 tisíc, to je ve hvězdách. Naštěstí mám hodný kolegy, kteří mě uklidňovali, že to fakt může být nějaká blbost, ale pak jsme se o tom bavili trochu víc a pak jsme zjistili, že to klidně může být i motor, takže právě proto jsme tady vyhlásili takovou sbírku. To je samozřejmě vtip, ale kdyby někdo chtěl prodávat svoje benzínové auto, tak já přijímám vaše nabídky. Takhle to dopadlo a půjčila jsem se zatím mamky auto, takže se sem vždycky dopravím, je to dobrý. My pokračujeme teďka s hudbou, čeká nás Aurora, Giving into the Love.

Frank Ocean Slide na Express FM. Dobří lidé existují, protože mi přišla zpráva od Tomáše. Tomáši, moc děkuju, že by mi auto i půjčil. To je hrozně hezký. Ale ano, pochopil si správně, scháním auto zánovní a právě proto, že mám nafťáka, tak na krátké vzdálenosti scháním benzíňáka. Ale já si nějak poradím. Hele, ono to dopadne. Já mám dokonce spolužák z Gimplu, když jsme se teďka asi po 10 letech viděli, tak mi chce svůj vůz prodat. Vlastně jsme se na tom i domluvili. Jenomže ona je to jedna značka, kterou mi tady všichni rozmlouvají, takže já nevím, co s tím budu dělat nakonec, ale to nevadí. Já už jsem se k tomu vracet nechtěla, já jsem vám chtěla povědět, který filmový verze svých knih nemá rád Stephen King, protože jsem četla o tom hrozně hezký článek, takže to si povíme za chvilku. Express FM.

0: through us. You're never quite sure where he is. And if he picks you, he massages your temple. His fingers move in tiny circles. And I realize these £5 lessons won't fix me. Because this is about letting go. And even here, vinyasa flow. I'm obsessed with being chosen. And I've still got one eye open.
1: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
3: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
4: Express FM.
5: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
11: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Express.
2: Music first.
3: Express FM.

Mám svůj věk, more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pupek.

0: kola. Past, je mi 30, nejdu nikam na Express FM. Já jsem říkala, že se podíváme, který filmový verze svých knih nemá rád Stephen King. Kromě slavného Osvícení veřejně zkritizoval třeba sci-fi Běžící muž s Arnoldem Schwarzeneggerem. Ten film sice získal kultovní status, ale King byl tak naštvaný z toho, jak moc se liší od jeho drsné předlohy, že dokonce bojoval za to, aby jeho jméno úplně vymazali z plakátů a reklamy. Dalším propadákem pro něj byl slavný film Ohnivé oči z 80. Ten přirovnal k chuti mdlé bramborové kaše ze školní jídelny. A speciální efekty podle něj nedávaly vůbec žádný smysl. No a sci-fi horor Pavučina snů z roku 2003, kde sice hrál poměrně hvězdný tým, tak ten ale rovnou označil za totální katastrofu. Zkrátka ani slavný jméno a velký rozpočet vám dobrou recenzi od mistra hororu nezaručí. King sice starý věci kritizuje, ale s moderním Hollywoodem je za dobře, protože momentálně streamovací platformy v čele s Netflixem masivně pracují na adaptacích jeho novějších, dosud nevydaných povídek a novel. A mezi nimi je sbírka If It Bleeds. Tak na to se těším.
1: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policisté obvinili 55-letého muže, který se v úterý pohyboval se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích v Praze Východ z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli několik zbraní, včetně plynové brokovnice. Obviněnému hrozí až 3leté vězení. Důvody jeho jednání kriminalisté vyšetřují. Britská vláda chce, aby zavedená média získala větší prostor na platformách jako YouTube nebo TikTok. Podle ministrů mohou dezinformace na internetu představovat existenční hrozbu pro demokracii. Návrh počítá s tím, že algoritmy by měly více zvýrazňovat obsah médií, jako jsou BBC, ITV nebo Channel 4. 22-letý Jude Bellingham v úterním utkání mistrovství světa proti Ghaně dosáhl jako nejmladší anglický fotbalista v historii na 50 reprezentačních startů. Po bezgólové remíze byl záložník Realu Madrid vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Nicméně prohlásil, že by si cenu spíše zasloužil některý z hráčů soupeře. A co se týká počasí, tak dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Zprávy jsou za náma, je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Charlie XCX, SS26, pár minut po 11. na Express FM. Já jsem zabrouzdala na český Reddit a zaujalo mě tam téma, který si myslím, že může zarezonovat jako s Leckým. To téma, nebo ten dotaz toho autora tam zní. Máte nějaký produkt, který jste roky marně scháněli, protože žádný na trhu nevyhovoval vašim představám? A pokračuje to. Ahoj, já jsem takhle několik let scháněl normální kávovar. Chtěl jsem něco jednoduchého, bez zbytečných displejů a kazítek, co prostě dělá dobrý kafe a je to za rozumnou cenu. Vím, že kávovarů existuje spousta, ale ke všem jsem si vždycky našel nějakou výtku. Nedávno jsem konečně narazil na jeden, co tohle splnil a hned jsem ho koupil. Schválně by mě zajímalo, jestli máte i vy nějakou takovou věc, kterou nemůžete nikde sehnat v té pro vás správné verzi, přesně podle vašich představ. Tak, takhle zní to téma. Já jsem se nad tím zamyslela. U mě je to třeba osobně rychlovarná konvice, která je úzká, tak aby mi nezabrala půl kuchyňský linky, protože mám malou kuchyňskou linku, tak jsem scháněla uší rychlovarku, no a ještě furt jsem ji nenašla. Tak nevím. Zkuste se zamyslet, jestli máte něco takového, co už roky scháníte a ještě jste to nenašli, anebo už třeba právě našli. Express FM.

0: Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous na Express FM a za malou chvilku taky Fontaines DC nebo Tuvelu.
1: Počkej, ty už si uklidila.
2: Jo.
1: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
2: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
1: Au, to znělo osobně.
2: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
3: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: I'm Your Girl, Right? Na Express FM, kde máme téma produkt, který jste roky marně scháněli, protože žádnej na trhu nevyhovoval vašim představám. A jdeme se mrknout na ty odpovědi u tohohle tématu na tom Redditu. Někdo píše, většinou oblečení, když už to vypadá dobře, tak to má blbou barvu, nemá to kapsy, tady je to těsný nebo volný, nebo to má hrozný materiál a tak dále. S tím soucítím. Jedna holčina tam dala fotku bonbonu a napsala, tyhle bonbony jsem měla jednou v 9 letech a pak jsem je nemohla přes 20 let najít. Velice smutný příběh o pouti za nejlepšími větrovými bonbony. Pak jsem je objevila v Německu, kde jsem je pravděpodobně i poprvé ochutnala. Jsou pořád stejný. Ostatní větrový bonbony si můžou škubnout. A jeden borec tam napsal ženu. Chápu. Pokud máte taky takovou nějakou věc, kterou jste roky scháněli a konečně ji máte, nebo třeba ještě teda nemáte, klidně mi o ní napište na 602 604 903. Už mi tady přilítla zpráva od Tomáše a od Karla, tak se přidejte i vy.
1: Express FM.

0: Temple Trap, Giving Up Air na Express FM, kde máme téma produkt, který jste roky marně scháněli, protože žádnej na trhu nevyhovoval vašim představám. Další odpovědi z toho vlákna jsou nasazovací kolečka na boty, protože je to extra skladná varianta kolečkových bruslí. A někdo tam psal grilliášový vlnky. Pravda, že jsem dlouho neviděla někde v regále v obchodě. Jiný psal pozemek, stále scháníme. To už je tvrdší oříšek, najít ten nejlepší pozemek, jaký si přejete. Další píše kočárek, akorát jsem teda neměla čas schánět roky. Pevnej deadline mě nakonec donutil koupit aspoň něco, než seženu ten můj vysněný ideál. To v uvozovkách alespoň něco nakonec slouží čtvrtým rokem. Ukázalo se, že dražší perfektní ideál vlastně vůbec nepotřebujeme. No a ještě někdo psal účinný antiperspirant bez parfemace. Mám alergii na syntetický vůně. Mít něco takového tak blízko nosu a očí nedávám. A jediný neparfémovaný věci jsou ty přírodní, krystal a tak dále, co mi nefungují. Takže si jezdím pro antiperspiranty vlakem do Vídně. Nechápu, že tu nic takového neexistuje. Přitom se ty otřesný fejkový vůně často i tlučou s parfémem. Tak to je teda ale velký odhodlání jezdit kvůli antiperspirantu vlakem do Vídně, ale jakoby jako společnosti asi teda děkujeme.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Music. First.
2: Express FM.

Licky Lee, Happy Now. Licky Lee jste mohli pár dní zpátky slyšet na pražském festivalu Metronom. Doufám, že pokud jste tam byli, tak jste si to užili. Ještě doťukneme to téma. Produkt, který jste roky marně scháněli, protože žádnej na trhu nevyhovoval vašim představám. Protože Karel psal: ahoj, to, co scháním, se neprodává a když si myslím, že jsem to sehnal, tak to má v sobě po nějaký době kazítko. A to je ženská do nepohody. Přeji pěkný den, Karel. A pak Tomáš. Ahoj, Míšo, je to hrozně jednoduchý, za mě je to automobil. Ty lepší se už vyráběly. Dnešní auta, a věřím, že to není jen můj postřeh, se nevyrábí na ježdění, ale pro servis, kde si s ním díky nesmyslné elektronice a tak dále neumí poradit. Takže za mě auta. A kluci, a víte, že mě tohleto obojí napadlo jako první taky? Chlap a auto. To je první, co napadlo mě, takže souzním a soucítím s váma. No a druhý Tomáš, na to jde od lesa, protože mi napsal: já měl roky v hlavě tóny songu Matilda od Perov Stellar. No jaká to byla úleva jí potom slyšet a zjistit, jak se vlastně jmenuje. A klidně jí můžeš i zahrát. Dík, Tomáš. Ty jsi pěkný lišák, protože songy na přání dáváme jenom o víkendu, ale pobavilo mě to. Děkuju a pustíme si to.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hnutí Duha podalo žaloby na ministra zahraničí Petra Macinku a na poslance Filipa Turka kvůli výrokům, které podle Duhy poškozují její pověst a rozdělují společnost. Hnutí to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Macinka se podle hnutí neomluvil za výroky o terorismu. Turek zase za nepravdivá tvrzení spojující činnost ekologické organizace s úmrtími lidí při povodních. Dálniční policisté na Slovensku v úterý ráno zasahovali na dálnici D2, kde se ve směru na Českou republiku pohyboval chodec. Vykázali ho a dali mu pokutu. Přesto ho o pár hodin později zastihli na dálnici znovu. Své počínání muž vysvětloval plněním výzvy. Bývalý sjezdař Boat Miller skončil na policii kvůli dvěma drogovým deliktům. 48-letý olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa se dopustil přestupku na dálnici a hlídka následně zjistila, že jeho přítel měl ve voze malé množství konopí a dýmku a Miller halucinogenní houby. Po zaplacení kauce $5,000 je sice na svobodě, ale 29. června se má dostavit k soudu. No a z počasí bude dneska jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy, ještě jednou vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Americký DJ a producent John Summit část letošního léta tráví na Ibize v klubu Universe. Jenže co dělat, když si odehrajete svůj set a pak máte 2 dny volno? On se rozhodl nelenošet a tak s tamní komunitou Hike Station uklízí čurves. Ne na ulicích, ale v zátokách, kde slézali 300-metrové stráně a skály a uklízejí naplavený a nalétaný odpad z měst na Ibize. Celkem s dalšími dobrovolníky za několik hodin pozbírali na 80 kilo odpadu. Otázka zní, přidá se v budoucnu i Calvin Harris nebo Armin van Buuren? Tino Piontek, a.k.a. Purple Disco Machine, zrušil několik svých vystoupení poté, co prozradil, že trpí těžkým tinnitem a ztrátou sluchu. V příspěvku na Instagramu producent uvedl, s tinnitem žijí posledních 25 let, nikdy to ale nebylo tak vážné a musím se řídit radami svých lékařů a dát svému tělu čas na zotavení. Neschopnost dostát svým závazkům je pro mě jednou z nejtěžších věcí. Právě teď je ale nejdůležitější dopřát mým uším potřebný odpočinek, abych se mohl správně zotavit a dlouhodobě se vrátit na 100%. Ukazuje se, že nakonec nejsem stroj. Průzkumy ve výzkumu tinnitu v loňském roce ukázaly, že zvuková terapie může u některých jedinců pomoct zmírnit příznaky. Manželka Jacka Whitea, Olivia Dean, po 4 letech manželství podala žádost o rozvod. V dokumentech uvedla, že kytarista Whitestripe se provinil nevhodným manželským chováním, které činí další soužití nebezpečným a nevhodným. A tak Jean požádala o výživné, na ní, tedy pro manželku, s tím, že je závislá na jeho příjmu, aby si mohla platit své účty. A také požádala, aby byla navzdory jejich rozchodu zařazena do jeho životního pojištění. O tom ale samo sebou musí rozhodnout soud.

0: vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
13: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátor. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny jsou za rohem a tak se tipy na cestování po Česku budou hodit ještě víc. U nás na Express FM jim dáváme hashtag nebudu doma a každý týden vás zveme do jiného kraje. Tentokrát je to kraj Ústecký. Spoustě z nás se při vyslovení spojení Ústecký kraj hned vybaví povrchové uhelné doly a chemičky, ale takhle zúžené vidění by bylo chybou. Do uhelných pánví se pomalu vrací život a rekultivují se na jezera a další krajinné prvky. Ale v Ústeckém kraji stejně najdete i další krásná místa, jako Krušné hory s nejvyšším vrcholem Klínovcem, vulkanické České Středohoří, Labské Pískovce a Národní park České Švýcarsko proslují unikátními skalními městy. Navštívit můžete také památník v Terezíně, chmelem proslulý Žatec, filmaři z Husta využívaný malebný Úštěk, zámky v Libochovicích, Velkém Březně, Jimlíně, Ploskovicích, Duchcově nebo Klášterci nad Ohří. A právě Klášterec nad Ohří, město na levém břehu řeky Ohře, vás zve k objevování svých historických pokladů, kulturního dědictví a jedinečné přírody, která ho obklopuje. Dominantou města je novogotický zámek, obklopený je rozlehlým anglickým parkem. V prostorách zámku sídlí Muzeum českého porcelánu. Nedaleko města můžete navštívit i malebné hradní zříceniny Lestkov a Šumburg, které vás přenesou do dob dávné historie. Klášterec nabízí komentované prohlídky historických památek, krásného parku nebo unikátní minerální prameny. Můžete se po něm projet i na sdílených kolech s více než 20 stanovišti. No a právě na nich dojedete i k těm třem minerálním pramenům. Evženie, Klášterecký a Městský pramen s osvěžující chutí přispívají k celkovému zdraví a pohodě. Klášterec nad Ohří vás zkrátka okouzlí svou atmosférou i krásami přírody. Pro zdatné chodce tady máme tip na dálkové trasy neboli hřebenovky. Jsou značené pro pěší turistiku, cyklistům jsou zapovězené. Jde o obnovenou část Modré hřebenovky, jedné z prvních dálkových tras u nás, kdy se vedla přes Pradět, Krkonoše, Lužické hory a Krušné hory až do Německa. Po válce upadla v zapomnění, ale v letech minulých byla její část v Ústeckém kraji obnovena. Krušnohorská hřebenovka vede od Božího daru. Celkem 143 km je rozděleno do 7 etap a poznáte nejen okolí Božího daru, Měděnce, hory svatého Šebestiána Lesné, Českého Jiřetína v okolí Flájí, ale také Rašeliniště u Nového Města, Komáří Hůrku nebo Petrovice, kde volně navážete na hřebenovku Českým Švýcarskem. Ta vás na 100 km provede nejkrásnějšími i méně známými místy této jedinečné oblasti plné skalních měst, pískovcových stěn a úchvatných vyhlídek národním parkem i jeho okolím. Vyrazit můžete v každém ročním období. Na jaře vás okouzlí rozkvetlé modříny, v létě chládek hlubokých lesů, na podzim mlhavé vyhlídky a v zimě kouzlo zamrzlých skal. V Českém Středohoří najdete muzeum v přírodě Zubrnice, pečující o dědictví původního německy mluvícího obyvatelstva. Patří k němu honosná klasicistní architektura, ovocné stromy a chmel nebo vodní díla a mlýnské technologie v údolí Lučního potoka. Nahlédněte do světa našich předků, jak se žilo, pracovalo v hospodářství, vyzkoušejte si výrobu předmětů za použití tradičních technik a materiálů, nebo přijďte ochutnat ovocné kvašené nápoje, sajdry. Šťastnou cestu plnou zážitků s Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Ústecký kraj? Pak si skvěle odpočinete třeba v Pitloun Wellness hotelu Hasištejn pod Krušnými horami nebo v děčínském hotelu Escentrum s wellness a bohatým vyžitím. Více pobytů nejen v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travelking. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travelking. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travelkingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travelking, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Tohle to byly Kings of Leon, Use Somebody na Express FM. V pátek startuje na videotéce OnePlay třídílná dokumentární série s názvem Láska nebolí, která tematicky navazuje na minisérii Moniová. V tomhletom dokumentu se kromě rodiny Simony Moniové objeví taky příběhy dalších mužů a žen, například lékaře Tomáše Šepka, muzikanta Radka Bangy, filmového režiséra Davida Laňky a taky zpěvačky a herečky Míši Noskové, která je tentokrát hostem série Express Star.
1: Ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat o tom vztahu a začala jsem si říkat, že něco není v pořádku, tak jsem samozřejmě automaticky šla na internetové vyhledávače a začala jsem hledat odpovědi typu 10 známek toho, že jste v toxickém vztahu, že žijete s manipulátorem a tak dál, takže vlastně vy postupně začnete hledat indicie k tomu, jestli váš vztah opravdu není jako něčím poznamenaný. Takže já si myslím, že mi to trvalo určitě více než rok. Si uvědomit, že opravdu z toho vztahu je nutné odejít. O pauze jsem mu pořád fotila, jako že jsem opravdu na šatně a nejsem nikde jinde, nebo jsem mu volala těch 20 minut o pauze, aby věděl, že nic jiného nedělám. Takže ono to bylo vlastně i náročný. Ale ve chvíli, kdy jsem byla na jevišti a hrála jsem tu roli, tak ten mozek prostě vypne a soustředí se jenom na tu roli. A to byly ty chvíle, kdy já jsem měla možnost být prostě sama sebou šťastná.
0: Ve vysílání si tenhle ten rozhovor na těžké téma můžete poslechnout už dneska po 7. večerní hodině, ale je vám k dispozici už i teďka na našem webu expressfm.cz a na všech streamovacích platformách.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Za beatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
11: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Moon Club. Nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: cítím teď.
1: Posloucháte Express FM, tohle to byla kapela Něco Něco. A něco se taky dozvíte teďka vy, protože je tady fun fact nakonec. Věděli jste, že Austrálie je širší než měsíc? No fakt, z východu na západ se Austrálie táhne napříč kontinentem v šířce přibližně 4000 kilometrů. A pro srovnání, měsíc má průměr asi 3474 kilometrů. Takže kdybyste umístili měsíc přímo vedle australské pevniny, tak ta pevnina by z obou stran přesahovala okraje měsíce. No a když se řekne Austrálie, tak mě z hudby vždycky jako první napadnou Midnight Oil. Takže jimi já se pro dnešek loučím a zítra se tu snad zase sejdeme. Pa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kriminalisté kvůli incidentu na květnovém derby mezi Slaví a Spartou obvinili dva lidi z trestného činu výtržnictví, jednoho z nich navíc i z vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Skoro stovka fanoušků spáchala přestupek. Ve správním řízení mohou dostat pokutu až 10 000 korun. Spojené státy neumožní Iránu v rámci vzájemné dohody vybírat poplatek za plavbu v Hormuzském průlivu, řekl to šéf americké diplomacie Marco Rubio. Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil osminásobný vítěz David Pastrňák. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by podle meteorologů mohl padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Bookmakeri vypsali na mimořádně vysoké teploty sázky. Po 13. hodině na Expressu startuje odpolední blok. Pěkné a vroucí středeční odpoledne vám přeje Veronika Koloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ještě jednou krásné středeční odpoledne všem přeje Veronika, hlavně ale Janům a Honzům, kteří dneska slaví svůj svátek, všechno nejlepší. Jak to dneska zvládáte? Nám už týden nefunguje ve studiu klimatizace, ale není to tak strašný, jako třeba u mě doma, tam mám 20,5 stupně Celsia, včera večer tam bylo, můj kamarád je na tom hůř, v Karlíně má půdní byt, 630 stupňů, nic příjemného, labůžo, a mám do toho ještě teplotu, jsem včera měla 30,5 stupně, takže jako v kombinaci s tímhle mi opravdu je výborně. No, hodně teď v těchto dnech myslím třeba na kuchaře, kteří musí pracovat v té šílené výhni, a taky na lidi, co provádějí nějaké stavební práce venku, protože nezávidím vám to. Zajímalo by mě, kolik máte stupňů doma nebo v práci, tam, co máte prostě největší vedro, klidně mi napište na 602 604 903. Moc mě to zajímá, s jakými teplotami se potýkáte. Vůbec nevím, co nastane o tom víkendu, když v neděli má být 40, jestli vůbec jako budu schopná spát, nebo si jako u stelu na balkóně, nebo vůbec nevím, co budu dělat. Tak se držme, pustíme si DXX Dangerous a pustíme si taky Muse. Hezký poslech. Express FM.

0: Vůbec mi nedošlo v noci na dnešek, že byla svatojánská noc, tedy noc magická, noc, kdy se kdysi jako v pohanských dobách přivolávali milenci milí, devatero bylinami a tak dále, kdy se otvíraly země s poklady, kdy bludičky ukazovaly v lesech poklady lidem. No, pro mě ta noc nebyla magická, já jsem se propotila jako blázen, myslím, že nejsem sama. A budeme rádi, ať už tohleto přejde. Hrát si budeme Muse, Be With You.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
7: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Jaro v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express. Music first. Express FM.

Tak tenhle song složil týpek, který ještě docela nedávno pracoval v rybí konzervárně, taky jako doplňovač zboží v Marks & Spencer a dnes ho zná celý svět. A za týden přijede do Ostravy na festival Bees for Love, řeče pochopitelně o Calvinu Harrisovi, který byl 6x za sebou časopisem Forbes vyhlášen nejvýdělečnějším DJem planety. V Česku se zastavil zatím jenom jednou, bylo to před 12 lety, takže všichni, kdo míříte příští týden do Ostravy, užijte si jeho vystoupení, snad si přiveze nějaké hosty a teď si jdeme pustit kapelu, která u nás hraje naopak velmi často, Hooverphonic. Express FM.

Dávala jsem takovou výzvu, abyste mi napsali, pokud máte doma nebo na pracovišti nějakou opravdu extrémní teplotu, abyste mi napsali, v čem musíte doma žít a nebo v práci pracovat. Děkuji Tomášovi, že mi napsal, že naopak má ve stodole takovou zimu, že se tam nosí zimní oblečení. Závidím, opravdu závidím, že aspoň je kam se schovat, když je potřeba se trošičku schladit, že člověk nemusí lézt pod sprchu. Já jsem se ještě jako nesprchovala kvůli vedru, musím říct, že to bude až taková ta krajní věc a to už poznám, že už je opravdu zlé. Tak mi napište, kolik máte stupňů a jak to vlastně snášíte. Teď si pustíme skupinu, která včera oznámila vydání nové desky. Je to skupina, kterou mají Češi hodně rádi a doufám, že vy taky. Skupina Editors, která oznámila vydání desky, která se bude jmenovat Surface Eco and Sound a vyjde 30. října. Skupina nám ji přijede představit naživo a to sice v únoru do klubu Sasazu. Mě hodně potěšilo, jak se jmenuje label, na kterém to vydávají, Play It Again Sam, zahraje to znovu samé. Skvělý film. My si od Editors teď pustíme novou věc, která se objeví na té nové desce a jmenuje se Call It In. Tady je

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hačí a Vaškem Mašindou.
4: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
0: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Express. Express FM. Yo.
1: All right, listen.

Ptala jsem se vás, jaký pařák máte aktuálně, buď na pracovišti, anebo doma. Pokud je to nějaká extrémní teplota, děkuju Petrovi, že si našel na střeše, kde právě pracuje, čas a prostor, aby mi napsal. Ahoj, dělám výškové práce. Poslouchám vás aktuálně na střeše. Nevím, kolik je to stupňů, ale bude hůř. Loni v těch vedrech se mi tavily podrážky k plechu na střeše. Popálená kolena a ruce i přes kalhoty a rukavice. Úplně v pohodě. Petře, strašně děkuju. A soucítím velmi, přeju, aby ta teplota nebyla za tak šílená, doufám, že o víkendu pracovat nebudeš a posílám ti song, výjimečně, zcela výjimečně, nehraju nikomu, jako nededikuju songy, ale teď jsem si dovolila tady udělat změnu a posílám song Cold, Cold, Cold od Cage the Elephant.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ekologická organizace Hnutí Duha dnes podala žalobu na Petra Macinku a Filipa Turka. Důvodem jsou výroky obou politiků. Macinka označil Hnutí Duha za teroristickou organizaci. Turek jej spojil s úmrtími při povodních v roce 2024. Francie hlásí první případ onemocnění ebolou. Nebezpečným virem se nakazil lékař, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas z Koloráda. Druhý skončil osminásobný vítěz David Pastrňák. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by podle meteorologů mohl padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Bookmakeri vypsali na mimořádně vysoké teploty sázky. To byly zprávy ve 14 hodin na Express FM. Pokračuje odpoledne s Veronikou. Přeji vám příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Nejhranější song tohoto týdne na Expressu je rockový, byly to Nothing But Thieves. Hezké odpoledne, vám další hodině odpoledního vysílání přeje Veronika. Po 6 letech se na českou festivalovou mapu vrací hip-hop camp. Proběhne ke konci prázdnin. Nebude to v Hradci, bude to na úplně jiném místě, kterému se říká Kosmo. Kde ho najdete a kdo na hip-hop campu vystoupí, tak to vám prozradím už za chviličku. Hrát se budeme Ray, Skin and Bones.

0: Na Express FM dohráli Basement Jacks. Milá rodino, dlouho jsme se neviděli. Po 6 letech byl nejvyšší čas to znovu nahodit. Tohle není comeback, to je návrat ke kořenům hip-hop camp classics. Sága pokračuje, píše svoji druhou kapitolu. Letošní sraz 21. a 22. srpna Kosmo. Hoď se do gala, vidíme se tam. Tak tohle vzkazují organizátoři hip-hop campu, který našel své nové působiště, svůj nový domov, kde najdeme ten prostor nazývaný Kosmo. Je to prostor bývalé vojenské raketové základny, který se ukrývá uprostřed hlubokých lesů nedaleko Plzně. Dříve se tomu místu říkalo Hadačka. Tak teď tam budou příští hip-hop campy. No a co se týká obsazení, tak přijede na například americká legenda, producent The Alchemist, přede rapper Conway The Machine, také američký hardkorový Onyx, Master Ace a Marco Polo dohromady. Z české scény tam budou třeba Pragu Union a s livebandem Rest, James Cole s Ideou, Pio Squad, slovenský Vec Zverina, Moja Reč, Fakult a další a další. Takže tohle bude druhá kapitola hip-hop campu na konci prázdnin. Nám za chvíli zahraje Somber a pustíme si taky třeba Cortiners.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy, Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
6: Express. Music first. Express FM.

Minulý pátek byl na OnePlay uveden poslední díl série Muniová, která prostřednictvím příběhu slavné spisovatelky Simony Muniové otevřela téma domácího násilí. V době uvedení toho seriálu a v průběhu doprovodné mediální kampaně zaznamenala organizace ROSA, Centrum pro ženy, meziroční nárůst telefonických a e-mailových kontaktů o více než 80%. Znamená to, že ženy, které zažívají domácí násilí, se začaly hlásit. Jenom nějaká čísla pro srovnání. Od 6. května do 17. června evidovala ROSA 630 telefonátů a 232 kontaktů prostřednictvím e-mailového poradenství, zatímco ve stejném období v loni šlo o 368 telefonátů a 99 mailů. Takže přidaná hodnota obrovská na ten seriál hraný. Navazuje volně už od pátku třídílná dokumentární série Láska nebolí. A já se k tomu dostanu za malou chvíli. Hrát nám budou Anxiety a nebo Burns. Express FM.

0: Jak jsem slíbila, tak se vracím k dokumentární sérii Láska nebolí, která volně navazuje na seriál Moniová na OnePlay, a to skutečnými příběhy lidí s osobní zkušeností s domácím násilím. V tom dokumentu uvidíte svědectví jednak rodiny Simony Moniové, vystupují tam také třeba zpěvačka Míša Nosková, chirurg Tomáš Šebek, hudebník Radek Banga, neboli Gypsy, režisér David Laňka. A ty příběhy ukazují, jak rozpoznat varovné signály, jak těžké je se z toho násilného vztahu vymanit a odejít pryč. A co třeba takové prostředí způsobuje dětem. Tuto dokumentární sérii Láska nebolí dnes večer představí náš speciál večerní Express Star a jeho hostem bude jedna z účastnic té dokumentární série Michaela Nosková. Michal se jí ptal, jak vlastně rozpoznala, že žije v toxickém vztahu a jaké byly jeho znaky.
1: Ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat o tom vztahu a začala jsem si říkat, že něco není v pořádku, tak jsem samozřejmě automaticky šla na internetové vyhledávače a začala jsem hledat odpovědi typu 10 známek toho, že jste v toxickém vztahu, že žijete s manipulátorem a tak dále, takže vlastně vy postupně začnete hledat indicie k tomu, jestli váš vztah opravdu není jako něčím poznamenaný. Takže já si myslím, že mi to trvalo určitě více než rok si uvědomit, že opravdu z toho vztahu je nutné odejít. O pauze jsem mu pořád fotila, jako že jsem opravdu na šatně a nejsem nikde jinde, nebo jsem mu volala těch 20 minut o pauze, aby věděl, že nic jiného nedělám. Takže ono to bylo vlastně i náročný. Ale ve chvíli, kdy jsem byla na jevišti a hrála jsem tu roli, tak ten mozek prostě vypne a soustředí se jenom na tu roli. A to byly ty chvíle, kdy já jsem měla možnost být prostě sama sebou šťastná.
0: Celý rozhovor si v našem vysílání můžete vyslechnout od 19. hodiny, ale už teď je vám k dispozici na webu expressfm.cz a všech streamovacích platformách, tam to najdete pod heslem Express Star. Jdeme si hrát dál. Bude tu Sigrid a i Strangers.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Trendy Express. Na astratex.cz nenajdete jenom spodní prádlo pro běžné nošení, ale i stahovací noční prádlo nebo plavky. Nechybí také výběr sportovního oblečení, včetně nabídky sportovních podprsenek. Zvolení té správné podle druhu aktivity je klíčové pro vaše pohodlí, výkon i zdraví. Při sportu se prsa hýbou někdy dokonce až o 15 cm a bez správné opory namáhají vazy i záda. Proto se sportovní podprsenky dělí podle intenzity pohybu na lehkou, střední a vysokou oporu. Podprsenky s lehkou oporou jsou vhodné třeba na jogu, lehké procházky nebo domácí lenošení. Pokud jsou bez kostic i zapínání, můžete v nich klidně spát. Jemně drží, než krtí a umožňují volný pohyb. Tento stupeň opory se ale hodí jen pro menší ňadra. Střední oporu využijete například při pilates jízdě na kole, bruslích nebo silovém tréninku. Prsa drží více u těla a podprsenka lépe rozkládá jejich váhu. Podprsenky s vysokou oporou jsou nutné při každém sportu, u kterého vznikají velké otřesy. Volte je třeba na běh, tenis nebo heat trénink. Omezí pohyb prsou až o 70%, čím zabraňují poškození prsních svalů a tkáně. A ještě důležitá věc. Sportovní podprsenka nikdy nesmí být volná. Prsa musí držet na místě, ale zároveň vás nesmí dusit ani omezovat při dýchání.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kriminalisté kvůli incidentu na květnovém derby mezi Slaví a Spartou obvinili dva lidi z trestného činu výtržnictví. Hrozí jim až 2 roky vězení. Téměř 100 fanoušků spáchala přestupek. Ve správním řízení mohou dostat pokutu až 10 000 korun. Amerického prezidenta Donalda Trumpa velmi ohromily ukrajinské útoky v hloubi ruského území. Je z nich nadšený, píše deník The Financial Times. Ukrajině se v poslední době podařilo několikrát zaútočit na Moskvu. Obrovské problémy způsobuje také na okupovaném Krymu, který je bez elektřiny, potravin a pohonných hmot. Český fotbalový tým má poslední šanci vybojovat si na fotbalové mistrovství světa postup ze skupiny. Zápas proti Mexiku můžete sledovat v noci na zítřek od 3 hodin. Česko čeká extrémně teplý víkend. V neděli by podle meteorologů mohl padnout absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Bookmakeri vypsali na mimořádně vysoké teploty sázky. To byly zprávy v 15 hodin na Express FM a pokračuje odpolední vysílání, u kterého vás zdraví a vítá Veronika Kolouš. Hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: No a Khan právě dohrál na Express FM svůj aktuální single Doors. Já už jsem tu asi před hodinou zmiňovala, že skupina Editors včera oznámila, že v říjnu vydá novou desku a včera oznámil vydání své nové solové desky, také jejich souputník z americké kapely The Killers Brandon Flowers. Ten tu desku vydá o hodně dřív, 21. srpna už, a bude se jmenovat Treasure, jako mlátička. A my si teď od The Killers pustíme tuhle starodávnou věc, která se jmenuje Somebody Told Me, a vydali ji v roce 2004 jako druhý oficiální single z jejich debutové desky Hot Fuzz.
1: Express FM.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
4: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Music. First.
11: Express FM.

Express Old School. Dnes večer v pražské O2 aréně vystoupí legendární britská skupina Duran Duran. Skupina, která ovlivnila módu i celou popkulturu. Taky je to skupina, která složila jedinou bondovskou titulkovou píseň, která obsadila první příčku americké hitparády. My si pustíme jeden z jejich obrovských hitů, jmenuje se Hungry Like the Wolf. Hladový jako vlk. Je to song, který se objevil na jejich druhé desce Rio v roce 1982. A věřte nebo ne, ten text je inspirovan pohádkou o červené karkulce. Basák John Taylor kdysi řekl, že nemá tušení, o čem je ten text, ale spekuloval, že by to mělo být asi o tom, jak kluci potkávají holky, anebo o tom, že chcete mít s někým prostě sex. Pro všechny z vás, kdo míříte dnes večer do O2 Areny, přeju vám, ať si to moc užijete, ten koncert. Takže Hungry Like the Wolf, Duran Duran, rok 1982. Express Old School.

0: Tak tu mám jeden tip na pátek do Litomyšle. Tam probíhá festival Smetanova Litomyšl. Možná byste na tomto festivalu, který je pojmenován po Bedřichu Smetanovi, nečekali, že budou vystupovat Gufrau, ale budou a budou tam jako host Mata 213. Mata 213 a Gufrau v Litomyšli už tento pátek v krásné klášterní zahradě v nádherném místě od 18.30, je to docela brzy. Tak s kým počítejte a moc si to tam užijte. Od Veroniky už poslední zpráva pro dnešní den. Za chvíli za vámi pošlu YouTube a taky hudební zprávy, které pro vás chystá Vašek. Mějte se nádherně. Honzu, ještě jednou všechno nejlepší k svátku. Přežijte to vedro. Vězte, bude líp. Ne sice nějak brzy, ale za týden už snad ano. Tak vám přeju hezký zbytek dnešního dne. Mějte se, ahoj.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
3: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
17: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Americký DJ a producent John Summit část letošního léta tráví na Ibize v klubu Universe. Jenže co dělat, když si odehrajete svůj set a pak máte 2 dny volno? On se rozhodl nelenošet a tak s tamní komunitou Hike Station uklízí čurves. Ne na ulicích, ale v zátokách, kde slézali 300-metrové stráně a skály a uklízejí naplavený a nalétaný odpad z měst na Ibize. Celkem s dalšími dobrovolníky za několik hodin pozbírali na 80 kilo odpadu. Otázka zní, přidá se v budoucnu i Calvin Harris nebo Armin van Buuren? Tino Piontek, a.k.a. Purple Disco Machine, zrušil několik svých vystoupení poté, co prozradil, že trpí těžkým tinnitem a ztrátou sluchu. V příspěvku na Instagramu producent uvedl, s tinnitem žijí posledních 25 let, nikdy to ale nebylo tak vážné a musím se řídit radami svých lékařů a dát svému tělu čas na zotavení. Neschopnost dostát svým závazkům je pro mě jednou z nejtěžších věcí. Právě teď je ale nejdůležitější dopřát mým uším potřebný odpočinek, abych se mohl správně zotavit a dlouhodobě se vrátit na 100%. Ukazuje se, že nakonec nejsem stroj. Průzkumy ve výzkumu tinnitu v loňském roce ukázaly, že zvuková terapie může u některých jedinců pomoct zmírnit příznaky. Manželka Jacka Whitea, Olivia Dean, po 4 letech manželství podala žádost o rozvod. V dokumentech uvedla, že kytarista Whitestripe se provinil nevhodným manželským chováním, které činí další soužití nebezpečným a nevhodným. A tak Jean požádala o výživné, na ní tedy pro manželku, s tím, že je závislá na jeho příjmu, aby si mohla platit své účty. A také požádala, aby byla navzdory jejich rozchodu zařazena do jeho životního pojištění. O tom ale samo sebou musí rozhodnout soud.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Praha 3 vypoví šéfce úřadu vlády Tünde Bárta nájemní smlouvu k městskému bytu. Ve středu o tom rozhodli radní městské části. Byt neobývá ani ona, ani nikdo z její rodiny a zároveň vlastní další 3 byty. Jeden v Praze a 2 v Maďarsku. Francie hlásí první případ onemocnění ebolou. Nebezpečným virem se nakazil lékař, který se vrátil z humanitární mise v Demokratické republice Kongo. 3 nové tváře plus na dobro podepsaný Sivert Mansverk. Do toho spousta navrátilců z hostování, ale i odchody. Fotbalová Sparta řeší před nadcházející sezónou změny v kádru a bude jich dost. Poměrně podrobně o nich hovořil sportovní ředitel Tomáš Rosický s koučem Brianem Priskem na předsezonní tiskové konferenci. Můžete si více přečíst na sport.cz. V noci na čtvrtek bude jasno, teploty 14 až 18 na horách kolem 14. Přes den nás taky čeká převážně jasná obloha, místy přechodně až polojasná. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů na horách kolem 25. Je 16 hodin a na Express FM začíná středeční Express Drive. Jsou tady s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, je 6 minut po 16. hodině. Nevím jak u vás, ale u nás je vzhledem k rozbité klimatizaci poměrně hot.
1: Jak se na ní podíval, jestli je opravdu rozbitá.
0: Já jsem se chtěl fakt jako přesvědčit, třeba jestli náhodou se nespustil.
1: Zázrak, nemyslím se. No, ještě 9 dní a už přijde ta součástka, pak ještě tak 5 dní, než to opraví. No, chvilku tady musíme vydržet na větrácích a studených nápojích. No,
0: pak už bude listopad, takže v pohodě.
1: Jo, to je vlastně pravda. Když už jsme u nápojů, my jsme tady včera probírali takové ty různé rady a moudra, co nám štěpovali rodiče, někdy i prarodiče, a taky mimo jiné se říká, že máš vypít 8 sklenic vody denně. Zhruba litr a půl až 2 litry.
0: Já jsem zase slyšel, že právě nemáš si řídit nějakým jako obecným množstvím litrů a tak dále, tělo si řekne.
1: Přesně to jsem ti chtěl říct.
0: Fakt jo,
1: není,
0: tak to se ti omlouvám.
1: Ne, to je v pohodě, 8 sklenic denně, nebo 2 litry, dejme tomu, nebo litr a půl, to není vůbec vědecky podložené. Samozřejmě my víme, protože máme rádi vědu a zajímáme se o ty výsledky, že důležité je, když ty jsi zdravý člověk a nemáš problémy s nějakou termoregulací a tak dále, nebo se zavodňováním, odvodňováním, tak prostě tvoje tělo si přesně řekne. Ty bys měl často vydržet až do žízně, ale ne nějaký, jakože se ti lepí patrouš, jo? Prostě když máš pocit žízně, měl by ses napít. A často samozřejmě tekutiny získáváme i z jídla, protože když si dáme třeba salát nebo ovoce, tak v tom je spousta taky tekutin, že? Spousta vody. Teď třeba když si dáš okurku, to je asi 80% vody. Mimochodem, za chvilku nakrájem toho melouna, tam je taky spousta vody.
0: My máme dneska k sváčem melouna.
1: No.
0: A to já jsem koupil jenom bagetku s chalapeň.

0: O některých věcech se nežertuje, třeba o rozvodu.
1: Přesně tak. Zkusil jsi to někdy říct doma jako,
0: tak se rozvedem, když ti nevoní to, jak jsem dneska uvařil ty šunkofleky.
1: Ultimátní prohlášení doma vůbec nepadají. Proč?
0: Ale on to tady frontman Blossom se myslel jako forkery v odlehčí situaci.
1: No mimochodem,
0: neodlehčilo.
1: Rozvod v dnešním vysílání ještě určitě bude. Myslím si, že to je dokonce v názvu té skladby. A zároveň ti představím, jaký jsou největší nevěrníci.
0: Takže dneska to je taková červená nit, lenoucí se naším vysíláním.
1: Je léto, teplo, to k tomu svádí.
0: Za chvilku vám zahrajeme Malcolma Todda a Calvina Harrise s Dua Lipou.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic, a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
5: Hledáte dokonalý únik z města? Objevte wellness hotel pod Kyčmolem v samém srdci Beskyd. Čeká vás špičkový wellness, nedotčená příroda a jedinečné osvěžení z našeho vlastního mini pivovaru. Dopřejte si odpočinek. Více na webu visionhotels.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
13: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
15: Express FM.
16: Hudba. Na prvním místě.

0: Někdy to začíná jedním letmým polibkem a taky to někdy končí jediným polibkem a někdy to končí rozvodem. Mluvíme samozřejmě o nevěře a k té, ku podivu, to horké počasí tak nějak víc svádí, protože ty letní lásky a ty letní nevěry, řekl bych, jsou častější než třeba, že by se to řešilo, když venku je minus 30 a mrzne.
1: No taky se říká, že láska prochází žaludkem.
0: No tak to je jasný.
1: Ale podle některých průzkumů možná docela často prochází kanceláří, služební cestou nebo firemní kuchyňkou.
0: Ano, tak je to tak občas.
1: No. Server pro ženy CZ upozornil na průzkum seznamky Glidden, která se specializuje na mimopartnerské vztahy. Mm-hmm. A protože se ptala právě svých uživatelů, je dobré brát výsledky s lehkou rezervou. Nejde o obrázek celé společnosti, spíš o pohled do světa lidí, kteří už k nevěře mají minimálně nakročeno, tož se nás dvou samozřejmě netýká.
0: Vůbec.
1: Ale zajímavý čísla to ale jsou. Velká část záletu se podle průzkumu odehrává na služebních cestách. Hmm. Tam se prý neudrží 62% dotazovaných mužů a 57% žen.
0: Taky to často bývá námětem filmů pro dospělé.
1: Přesně tak.
0: Není to náhoda.
1: No tam jsou, ty náměty jsou různý, opraváři chodí jako no. Opravit kohoutek.
0: A to je tak. Taky vlastně jako pracovní trošku, že jo? Jenom z jedné strany. Ale, no ale jako na těch služebních cestách totiž často se třeba pije i alkohol, takže nějaká sklenka může trošku jako ty zábrany, že jo, otupit. No a potom už je do postele jenom kousek.
1: No a pak je tu samozřejmě pracoviště. Čtvrtina mužů se přiznala, že měla mimo manželský sex přímo v práci. Hmm. U žen to bylo 13%.
0: Takhle, třeba u nás to nejde, protože mi to tam je všechno prosklený. Nevím, jako kde bych byl nevěrný, kdyby náhodou teda na to mělo přijít.
1: No ale pozor.
0: Jako napadá mě jenom toaleta, ale to ne, to je nechutný.
1: Ne, vůbec o tom, i tady máme gauč přece, ale...
0: No ale tam je to sklo, že?
1: No tak počkáš to po pracovní době,
0: ne? No a přijde uklízečka, viď? Nebo kolegyně si něco zapomene.
1: Vemeš jí dokola, ono to půjde,
0: ale... ale... Paní Světlano, nechcete se přidat?
1: Tady... Jo, si odložím hadr, hned sem u vás.
0: Tři nejsou dav.
1: Teď přichází otázka, která možná některé domácnosti donutí přehodnotit pracovní pozice partnera či partnerky. Které profese jsou podle průzkumu nejrizikovější? Hmm. U žen obsadili první místo sekretářky a asistentky.
0: Tak, to je takový kliše, ale nepřekvapivě, no.
1: Přesně tak. Za nimi následují právničky, zdravotní sestřičky, bankéřky a prodavačky.
0: Prodavačky?
1: Přesně tak. Do první desítky se dostaly také kosmetičky, učitelky, realitní makléřky, novinářky a cestovní agentky.
0: Učitelky jako se studentama? Nebo s rodičema, když přijdou na SRPŠ.
1: Se školníkem.
0: No nebo s kolegou učitelem.
1: Musím. A nebo přes jelozejkáře.
0: A tak ty prodavačky, to jsem rád. Jak teďka jsem si šel zkoušet ty trenýrky v pondělí. Že tam teda byl chlap. Když vlastně to nic neznamená, ale ten teda po mně nevyjel naštěstí.
1: Že jo, že by tam přišla ta prodavačka
0: do té kabinky.
1: Je vám to dobře?
0: Sedí vám to tady vepředu?
1: No a co se týká chlápků, tam je ten žebříček možná malinko překvapivý, protože na prvním místě nejsou piloti ani muzikanti, ale inženýři.
0: Inženýři?
1: No, následují techničtí pracovníci a konstruktéři.
0: Aha, to je zajímavý. To bych nečekal, protože beru to tak, že třeba konstruktéři jsou často jako mužský kolektiv. Já neříkám, že ale nejsem žádný homofob, takže ale jako zase beru to tak, že ta nevěra většinou bývá jako heterosexuální.
1: No a následují finanční poradci, bankéři, architekti, podnikatelé, lékaři, účetní, právníci, řemeslníci a teď se podrž, profesionální vojáci.
0: No, to je zajímavý. A tak ty vojáci, ale to jako, počkej, a to jako v rámci práce, to znamená, že voják s vojandou si jako udělají nějaký techtle, jo, v práci.
1: Přesně tak, lékař třeba zákopu.
0: Lékař, sestřička, ty jsou jasný, že jo, tam to je afinitní.
1: No.
0: No, protože ono se říká, že lékař a sestřička a pilot a letuška, to je takový vztah, kde ty ženy k těm mužům vzhlížejí a potom samozřejmě většinou dojde na nějaký ten vztah.
1: Hledal jsem tam radiový DJ. A stejně jako piloti se tam neobjevili.
0: Asi dobře, protože kdyby náhodou tam byli, tak nás dvou se to sice netýká, ale to zrnko podezření, to semínko už by bylo zaseté, že naše ženy určitě pozorně poslouchají a říkali by si, aha, a jak za nima chodí ta Maruška s těma knížkama?
1: Přesně tak.
0: A ten David s těma filmama.
1: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Express. Dopravní servis. Nehoda tří osobáku komplikuje dopravní situaci na D11 mezi 29. a 30. kilometrem ve směru Hradec Králové. Na Pražském okruhu se srazili osobák s nákladňákem, konkrétně na 62. kilometru ve směru na D1. Na místo míří policie České republiky. Podobně je tomu i na D1 na 195. kilometru ve směru na Ostravu. Na silnici 385 u obce Tišnov, okres Brno venkov, nehoda dvou osobáku komplikuje průjezd komunikací, je to bez ranění a s opatrností projedete. A v ulici Dukelská v Olomouci nehoda osobáku s kočkou uzavřela jízdní pruh. Jezděte opatrně, na Express FM vám šťastnou cestu přejí Michal s Petrem.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
1: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.

0: nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
5: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
4: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
6: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
7: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
6: Klášterec nad Ohří. Město, kde se historie dotýká moderního života. Objevte novogotický zámek, nádherný park i muzeum porcelánu. Ochutnejte svěží a léčivé minerální prameny v malebném areálu na břehu řeky Ohře. Klášterec nad Ohří. Místo, kde historie ožívá a příroda dýchá. Přijďte prožít víc než jen výlet.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
10: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fan želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
13: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Music. First.
2: Express FM.

0: Tohle jsou Vombec a jejich Turn. My jsme tady před chvilkou řešili nevěru, které profese k ní mají blíž a tak, ale víš, co mě vlastně napadlo? Měl jsi někdy blízko k nevěře a teď nemyslím jako přímo ty, že třeba bys byl sváděn nějakou tvojí sestřičkou, ale jestli třeba si ve firmě to zažil?
1: Já jsem zažil kolem sebe nevěr poměrně hodně a úplně nejhorší je, když se staneš vlastně v podstatě její součástí. To znamená, jo, to, že třeba kámoš ti řekne, kdyby se tě náhodou Věra ptala, jo, tak jsem byl s tebou. A já říkám, jak to jsi jako udělal, jako víš, takový jde tohleto.
0: No,
1: a nebo pak je ještě takový to horší, že znáš oba, ten pár, ve kterém v tom vztahu je jeden, jeden jako nevěrný, je znáš a víš o tom, že ten frér je nevěrný a máš morální dilema to tomu druhému naznačit nebo říct, protože toho partnera máš toho dotyčního rád jako toho svýho kámoše. Což je to? Ono vlastně nevěra není pro každýho to tež, protože pro někoho je nevěra až fyzický kontakt, pro jiného třeba tajný psaní, že si textujete, citová blízkost nebo online vztah.
0: No, já to mám třeba tak, jako já tady doufám, že to nebudu muset nikdy řešit, jo. Ale pro mě třeba je horší, jako když ta holka se zamiluje a třeba je to vlastně relativně jako nevinný, co se týče třeba sexu, než to, že si někde jako štrejchne, ale je to jako, je to celý jako jo, že prostě
1: jednorázovka,
0: jako úlet, jednorázový sex, to by mě asi jako, neříkám, že mě to neranilo, ale asi bych to jako dokázal sníst líp, než kdybych věděl, že třeba ta holka rok někde scházela tajně s týpkem, jo, asi pak na ten sex taky dojde po tom roce, že jo, nebo během toho roku, ale že vlastně se do něj jako zamilovala. Byť mi to pak třeba řekne a řekne, že se rozhodla být se mnou, to by pro mě byla asi větší rána teda.
1: Hele, víš co? Musíš si rozmyslet, vždycky můj stejně říkal, hele, kdy pokud chceš krást nebo být nevěrný, musí to stát za to, jo. A představ si, že vědci našli 8 hlavních důvodů, proč lidi podvádějí.
0: Ano.
1: Ten výzkum dělala Univerzita v Marylandu. A dělala ji mezi lidmi, kteří se k nevěře přiznali. A těch 8 motivů je hněv nebo pomsta, že se prostě mstíš tomu partnerovi.
0: To je hrozný.
1: Sexuální touha.
0: No, tak to chápu.
1: Nedostatek lásky, zanedbání.
0: Což je vlastně to samý, se dá říct, nedostatek lásky a zanedbání, jakože zanedbáváš ten vztah.
1: Nízký závazek, situační okolnosti, což znamená alkohol, dovolená,
0: to jsou
1: stres,
0: ty služební cesty, no.
1: A nebo zvednutí vlastního sebevědomí a touha po rozmanitosti.
0: To mají spíš chlapy teda, podle mě.
1: No a co se týká, ty motivace jsou u žen i u chlapů malinko jiný. Muži častěji zmiňovali sexuální touhu, rozmanitost a situační okolnosti. Ženy častěji uváděly pocit zanedbání.
0: To jsou takový ty holky, co jsou doma, manžel vydělává těžký peníze, oni se trošku nudí. A buď začnou chlastat, anebo začnou být nevěrný, anebo oboje.
1: A nebo ten manžel sedí doma pěkně na kanapě s lahváčem, v ruce kouká na fotbal a miláčka, už jdu spát, tak běž a vytuhne přes nos v tom obejváku. Jo?
0: Jo. A ta žena jde spát, ale k sousedovi.
1: Nakonec skončí v náručí souseda. Drive. Odpolední drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Do konce června by měla vláda přijmout usnesení o bezúplatném převodu letiště Karlovy Vary z majetku Karlovarského kraje na stát. Na prvním jednání pracovní skupiny, která byla zřízena pro přípravu podmínek převodu, to uvedl ministr obrany Jaromír Zuna. Zajistěte účast prezidenta na summitu NATO, uložili ústavní soudci vládě. Je to předběžné opatření a Petr Pavel tak pravděpodobně do Ankary poletí. Kauza wimbledonské vítězky Markéty Vondroušové pořádně rozvířila tenisové vody. K jejímu exemplárnímu trestu se vyjádřila i bývalá mužská jednička Andy Roddick. Ve svém populárním podcastu Surfed se podívuje nad čtyřletým vyloučením z elitní společnosti a její příběh s odmítnutím dopingové komisařky považuje za věrohodný. V noci na čtvrtek bude jasno, teploty 14 až 18. Na horách kolem 14. Přes den nás taky čeká převážně jasná obloha, místy přechodně až polojasná. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na horách kolem 25. Do druhé hodiny vstoupil před minutou Express Drive pro středu 24. června. Zdraví vás Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Charlie XCX, Spring Summer 26. Charlie XCX je vlastně relativně čerstvě vdaná, že jo, stejně jako její kamarádka Dua Lipa. Ty určitě vůbec nevěru řešit nemusí.
1: A nikdy neřešili, to jsou věrný holky.
0: Přesně tak. A my dneska nevěru řešíme, my jsme s tím vlastně chtěli trochu přestat, ale vlastně ty jsi ještě to nedokončil, protože když je nevěra, tak pak taky přijde buď rozvod, a nebo to, co budeme řešit teď, a to je odpuštění.
1: Přesně tak, protože se říká odpusť a zapomeň. Jenže náš mozek to má zřejmě zařízený malinko jinak. Podle novýho výzkumu totiž odpuštění nefunguje jako guma, která vymaže nepříjemnou vzpomínku. Spíš ji vezme, otevře jako starý soubor v počítači a trochu ho přepíše. A ne tak, že by se minulost změnila, ale tak, že už to tolik nebolí. Psychologové se dlouho zabývají tím, proč se lidem po upřímném odpuštění často uleví. Vztahová křivda, zrada nebo obyčejný konflikt přece z paměti jen tak nezmizí. Pamatujeme si, co se stalo, kdo nám ublížil, jak jsme se při tom cítili, jak nám potom bylo špatně a tak dále. Přesto se po odpuštění může stát, že tatáž vzpomínka už v nás nevyvolává tak silný vztek, smutek nebo napětí. A právě to se vědci pokusili sledovat přímo v mozku pomocí funkční magnetické rezonance. Experiment byl poměrně jednoduchý. Dobrovolníci sledovali sérii obrázků, většinou nepříjemných, třeba záběry ohrožujících zvířat. Měli přitom za to, že jim ty obrázky vybírá

0: a tím se ty vzpomínky, nebo do těch vzpomínek se potom dostává trochu empatie a její emoční náboj slábne.
1: To je zajímavý. Víš, co by mě taky zajímalo? Jak to mají naši posluchači? Takže milí posluchači, pokud máte nějaké historky s nevěrou, samozřejmě kamarádů a kolegů, vám se to určitě nikdy nestalo, tak klidně pište na 602 604 903, no a klidně tam připište, jestli jste byli schopni odpustit a jestli to ještě vnímáte třeba po těch letech nějak palčivě, nebo jestli už jste to pustili z hlavy.
0: A ty bys nevěru odpustil?
1: Hrozně by záleželo na okolnostech.
0: Já asi ne.
1: Jsme se o tom před chvilkou bavili. Asi bych zvládnul ten, jako ten fyzický akt, ale asi ne to zamilovanost.
0: Já ani jedno.
1: Jsi radikál. Express Drive na Expressu.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
3: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Pozor, pozor! V obchodním centru Letňany právě stoupla koncentrace vitamínů. Nová Ugo Salaterie servíruje saláty, wrapy, fresh juice i smoothies. Přijďte dobít energii do prvního patra obchodního centra Letňany. Ugo, fresh každý den.
6: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Hudba na prvním místě.

0: Název té písničky se nám hodí docela do dnešního předešlého tématu nevěry a odpuštění. To byla Tove Lo se singlem I'm Your Girl, right? Ale my míříme na mistrovství světa ve fotbale, i když ne tak úplně, protože to rezonuje společností a poslední dobou hodně.
1: Ano, a já jsem na Taste Atlas našel vlastně jako mistrovství světa v jídle. Jo. 4 nejoblíbenější jídla pro každou zemi, která na mistrovství světa je. Kterým ty fandíš zemím? Třeba na Mátkově.
0: Tak jako nebudu teďko brát Českou republiku, jo?
1: No jasně. U nás je to svíčková, mimochodem teda v top, no, top jednička.
0: No, dobrý, čím já bych úplně neto, ale dobrý. Takže po České republice fandím Argentíně.
1: Argentína, tak počkej, Argentína, ta je... Který je skupině? Teďka mě to tady úplně... Taky jsi říkal, že faníš Mexiku, viď?
0: Nebo takhle, že mě zajímá Mexiko určitě.
1: Dobře, tak v Mexiku to je quesabría.
0: Ano.
1: A taky třeba esquites, což vypadá jako takovej salát s limetou. Hmm. Jo. Kde máme tu Argentinu? Který je ona skupině? To, počkej.
0: No, tam jde Rakousko třeba.
1: Jo, vidíš to. To jsi mě tady úplně...
0: Ale to nevadí.
1: Ztratě, už mám Argentinu. No. Pariláda. Vypadá to jako nějaký grill, tak oni tam hodně jdou v tom mase, že jo?
0: No, tak to je Paríže grill vlastně, takže to bude asi něco z grillu.
1: Parížáda teda asi, no. Pardon.
0: Počkej, ty jsi to řekl správně, ale v Argentíně oni to říkají, nechci machrovat, oni no. Říkají Paríža.
1: Paríža, no. Tak to je Parížáda asi.
0: Ano. A
1: to je nejoblíbenější jídlo, ale hned zatím jsou empanadas tucumanas, což jsou takový kapsičky, takový pelmeně, ale podle mě smažený nebo pečený.
0: Empanády jsou skvělý.
1: No.
0: Skvělý, fakt.
1: Tak,
0: jako.
1: Tak to je Argentína.
0: No.
1: Tak co tam máš dál za zemi?
0: Pak by mě zajímalo Německo.
1: Německo, tak tam tě asi nepřekvapí, že to je nějaký jako maso. A je to Zwiebelrostbraten, což znamená samozřejmě cibulí, že? Zwiebel je cibule.
0: Jasně.
1: Pak jsou nimburský norimberský
0: klobásky, to dobrý.
1: No a preclík. A currywurst je na 4. místě, nepřekvapivě.
0: OK, dáme něco orientální, nebo dáme něco exotického, jsem chtěl říct.
1: Ano.
0: Senegal.
1: Jollof rice. To je, podle mě to je takový jako trošku jako a la paella. Jako
0: všechno ze vším.
1: No, je taková směs rýže, je to takový dočervená trošku. Druhý je yassa, což vypadá skoro stejně. A potom tam je dibi,
0: to vypadá jako ty dvě dohromady.
1: To je grilovaný maso, to je spíš grilovaný maso, takový ale jako kebab nebo gyros, to vypadá.
0: OK, a no, ukončíme to opět v Evropě.
1: Můžeme.
0: Jej tam Francii.
1: Beef bourguignon.
0: Takže to je nějaký burgundský hovězí,
1: to
0: jo?
1: Je burgundský hovězí, dušený dlouho, že oni to mají všechno dlouho udušený. Na druhém místě u Francie kohout na víně, asi taky nepřekvapivě. A v té top 4 je taky quiche Lorraine, což je takový ten koláč slaný. Taky výborná záležitost. Já třeba nejsem úplně milovník francouzský kuchyně, ale zrovna tu trojku, jo, bych si úplně v klidu dal.
0: Z toho, co jsi tady říkal, mám na prvním místě Argentínu a na druhém místě Mexiko.
1: Měl bych to podobně, no.
0: No.
1: No. A já bych ještě šel někam jinam.
0: Že by to jsem to bral jako fotbalový.
1: Já jsem ti dal na výběr jenom 5, samozřejmě. No. A je pravda, že Tajsko tam nehraje, takže ani Vietnam. Bohužel se nedostali, nekvalifikovali. Tak přesně příště třeba.
0: A ani Maďarsko. Drive. Odpolední Drive. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: V dopravě pozor, v ulici Nádražní v Turnově, kde se srazily dva osobáky, probíhá tam vyšetřování nehody a pohybují se tam lidé na vozovce. Na D2 na prvním kilometru ve směru na Brno brání překážka na vozovce nebo její části, tam se potkala zase dodávka s osobákem. V ulici Nádraží, v ulici Nádražní náměstí v Teplicích se potkal trolejbus s osobákem, opět se tam zdržíte. A co se týká v Šumperku, tak v obci Postřelmov došlo k nehodě, kde probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jízdní pruh je uzavřen, tam došlo k nehodě cyklisty s osobákem. A v ulici Rohanské nábřeží v Praze došlo k nehodě dodávky s osobákem, projíždějte opatrně, jinak projedete bez problému. Na Express FM vám šťastnou cestu bez nehod přejí Michal s Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agent Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babou Hači a Vaškem Mašindou.
4: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku je Třichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
5: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic, a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
6: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
7: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodu a bez obav na lázně@podebrady.cz.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Express FM.
0: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Louisa Rose Ellen, známá jako Foxes, nám dospívává svůj hit Use. A my jsme taky takový mladí a naše mládí pohání samozřejmě jídlo, pití, filmy a fotbal.
1: Samozřejmě, jsme mladí a neklidní.
0: Nebo respektive sport, abych to neříkal jenom fotbal, ale fotbal je teď aktuální, samozřejmě protože se hraje mundial.
1: Přesně tak a navíc dnešní noc bude asi zlomová pro řadu českých fanoušků, protože jak to tak chodí, pokud neuspějeme, pro většinu z nich fotbalový mistrovství skončí.
0: Pozor, my ještě pořád máme šanci postoupit z třetího místa, pokud Jihoafrická republika neudělá víc bodů než my.
1: Kdyby jsme dneska...
0: Nemáme jeden bod pořád, ale jsme před nima. Před jarem.
1: Ano.
0: To znamená, že my nesmíme... Teda my můžeme prohrát, ale oni taky musí prohrát.
1: Jo.
0: A musí mít horší skóre ještě, takže my nemusíme třeba prohrát 6-0-6.
1: No tak nebo uvidíme, to je zajímavý fakt. Mimochodem, my jsme tady s Michaelem zapátrali, co se týká historie fotbalu a fotbalových zápasů a Mexiku a české reprezentace. A představte si, že na mistrovství světa se československá, nebo dneska česká, předtím československá reprezentace s Mexikem potká znovu po dlouhých 64 letech. Naposledy to bylo v Chile v roce 1962 a Mexiko tehdy vyhrálo 3-1.
0: No a právě Mexiku tehdy dal jeden z nejrychlejších gólů historie mistrovství světa. Čechoslovák Václav Mašek po 15 vteřinách, no a právě Mexiko bylo tím, kdo ten gól dostal. No ale jak víte, oni pak dali další 3, takže nic moc.
1: Přesně tak. Agentura Reuters připomíná, že Mexiko na stadionu Azteca ve světových šampionátech ještě neprohrálo. V letech 1970, 86 a 2026 tam má bilanci 6 výher a 2 remíz. Navíc v letošní skupině zatím nedostalo gól.
0: No tak dneska se to zlomí.
1: No já doufám, já doufám.
0: Možná ale Čechům bude dělat problém to, že Azteca v Mexico City leží 2200 metrů nad mořem. Týmy, které nejsou zvyklé na tyhle podmínky, mohou pak mít problém s únavou. Takže Češi nehrají jenom proti soupeři, ale i proti řídkému vzduchu.
1: No a Mexiko má postup jasný do vyřazovací fáze a v centru Mexiko se to oslavilo 700 tisíc lidí a úřady pak se sbírali asi 40 tun odpadu a proto před zápasem s Českem město dočasně omezilo prodej alkoholu v některých čtvrtích.
0: Tak to je trest i pro české fanoušky, protože srvé zaby jinak tekla proudem. Naposledy Češi Mexiko porazili v Hongkongu a to bylo v roce 2000 na Carlsberg Cupu právě v této azijské megapoli. Češi tehdy vyhráli 2-1 a pokud si pamatujete jména Michal Kolomazník a Pavel Verbíř, tak to byli střelci.
1: Jak by jsme nemohli neznat Pavla Verbíře z Teplic?
0: Toho si pamatuju taky, ale Michal Kolomazník přiznávám, že ten mi teda z hlavy se vykouřil.
1: No a závěrem zbývá se tě zeptat, Michael. Budeš fandit a kde?
0: Pokud se probudím, tak budu fandit doma na gauči a budu doufat, že stejně jako Diego Maradona i nějaký náš fotbalista třeba dá gól božskou rukou právě na tomhletom posvátném stadionu.
1: Bylo by to boží. Já jsem tady mluvil s kolegy i z Klasiku a třeba Dan říkal, to možná ani nepůjdu spát, anebo potom půjdu domů do práce.
0: No já mám přesně tenhle ten plán, že půjdu spát dneska hnedka po práci. Já usnu, protože jsem včera byl na večírku, takže jsem ještě relativně unavený. Takže já usnu hnedka, co přijdu domů, dám si nějakou lehkou svačinku možná ještě předtím, dám si sprchu, půjdu spát v 8 třeba nebo do 8:30 a na 2:45 se dám budík. A pak taky budu asi rovnou do práce.
1: Já usnu později, budík si dám taky, už jsem manželce oznámil, že zůstávám v obejváku.
0: A pak si ještě dáš šlofíka?
1: Ale uvidím, podle toho třeba budu otvírat špunty.
0: No to je pravda, já taky si myslím, že záleží na tom, jak budeme rozpumpovaný. Je možný, že v půlce usnu, jo? Protože to taky třeba může být taková nuda, že třeba rovnou usnu. Uvidíme, necháme se překvapit.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ekologická organizace Hnutí Duha ve středu podala žalobu na Petra Macinku a Filipa Turka. Důvodem jsou výroky obou politiků. Ministr zahraničí označil Hnutí Duha za teroristickou organizaci. Vládní zmocněnec pro Green Deal ho spojil s úmrtími při povodních v roce 2024. Amerického prezidenta Donalda Trumpa velmi ohromily ukrajinské útoky v hloubi ruského území. Je z nich nadšený, jak napsal s odkazem na zdroje deník Financial Times. Rýsuje se československé brankářské duo v anglické fotbalové Premier League. Dle indicí, které se ze zahraničí chodí, by měl být jedničkou v bráně Tottenhamu v nové sezóně český golman Antonín Kinský, a který záda z pozice dvojky by mu měl zkušený Slovák Martin Dubravka, o kterém se spekulovalo v souvislosti se Spartou i Sláví. V noci na dnešek, teda respektive v noci na zítřek, bude jasno. Teploty 14 až 18, na horách kolem 14. Čtvrtek bude převážně jasný, místy přechodně až polojasný. Nejvyšší teploty 29 až 34, na horách kolem 18.02 do své finální středeční hodiny vstupuje Express Drive, no a ve středu je to jasné, máme pro vás 5 novinek v našem vysílání.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak tenhle track dobře známe, to jsou Disclosure a Sam Smith se singlem Leč. No a my jsme vám už včera slibovali exkluzivní premiéru nového songu Lake Malawi, no a ta tady je. No a protože Albert je náš kamarád, tak my jsme mu, nebo respektive Petr, mu dneska zavolal, aby nám ten song představil.
1: Na telefonu už je náš kamarád Albert Černý z kapely Lake Malawi. Ahoj Alberte.
2: Čau Petře, zdravím všichni.
1: My máme dneska takový lehce sváteční den, protože na Express FM premiérujeme, a to exkluzivně, vaší novou skladbu Let's Cancel the Wedding. Musím teda říct, že jste mě překvapili, a příjemně, poměrně svižnou záležitostí. Co nám k jejímu vzniku můžeš říci?
2: My jsme to psali v Portugalsku se švýcarským producentem, který žije v Berlíně, s Tomem Ullerem. A je to písnička, kterou inspirovala taková naše jako ranní hádka se ženou, ale spíš taková jako bezvýznamná. My jsme to chtěli v tom studiu trošku si z toho udělat srandu a my jsme nahrávali v takové debilní garáži v Portugalsku, kde nebylo vůbec místo, takže jsme se nevešli k počítači a nahrávali jsme naživé nástroje po staru a z toho asi pramení ten lehce punkovější zvuk. A já mám radost, že to je zase něco, co je trošku rokovější a trošku takové, jako co má nějakou energii po delší době.
1: Takže svoji svatbu si rozhodně rušit nechtěl?
2: Ne, tak my už jsme se s Bárou vzali vlastně 2022, takže to je tak trošku s křížkem po funuse, ale já jsem ji přesvědčil, aby si zahrála v klipu. A my v tom klipu vlastně, který vyjde taky teďka, myslím, v pátek nebo o víkendu, tak my v tom klipu jakoby utíkáme z vlastní svatby, že nám ty přípravy lezou krkem, že se nám nelíbí kytice, nelíbí se nám dort, prostě se nám jako nedaří v těch svatebních přípravách a štve nás to tak, že to vlastně vyvrcholí tím, že utíkáme z vlastní svatby.
1: Je to jednorázová záležitost nebo předzvěst nějaký větší nahrávky?
2: No, my bychom na podzim chtěli dokončit naše EPčko, na kterém bude Primal Therapy, Let's Cancel the Wedding a ještě dvě nebo tři další věci. Takže doufám, že se to podaří a pak příští rok budeme mít desku.
1: Alberte, na tobě je teďko poslední věc a sice povinnost tuhletu píseň pro naše posluchače uvést.
2: Tak je nám velkou ctí, že právě na Express FM si teď můžete pustit nový single Lake Malawi, který se jmenuje Let's Cancel the Wedding.
3: Novinka. Express FM.

0: a my právě tady a teď máme další novinku v našem vysílání, a to takovou mladou anglickou kapelu.
1: Ano, posluchači Express Edge podle mě znají, protože jsme vám už od ní něco nabízeli. Ta kapela se jmenuje Overpass. Je to mladá kytarová kapela z Birminghamu. No a ostruhy si brousila, co by předkapela například Tudor Cinema Club, a postupně se etablovala na britské indie scéně.
0: Teď jim vyšla na začátku června debutová deska s názvem Elsewhere Always, ze které pochází i chytlavý single Is This Real? No a zpěvák a kytarista Max Newbold, kytarista Elliot Rawlings, baskytaristka Indy Armstrong a bubeník Jay Bishop navíc teďka křižují Evropu, ale jako obvykle do Česka se nechystají, takže pokud by vás hodně zaujali, tak můžete vyrazit do Berlína a případně taky do jejich rodného města Birminghamu, kde v listopadu zakončí své aktuální turné.
1: No takže my si dáme melancholickou skladbu Is This Real, která tak trochu může připomínat tvorbu The War on Drugs nebo Toma Pettyho.
2: Novinka. Express FM.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Vlakem, na kole nebo jen tak za krajinou. Vydejte se do Zubrnic v Českém středohoří. V Muzeu v přírodě Zubrnice objevíte starou architekturu, mlýn, ovocné sady i řemesla, která dřív patřila ke každému dni. Více na nmvp.cz/Zubrnice.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Express. Music first.
9: Express FM.

0: Řeknu vám upřímnou věc. Nás dva s Michaelem byste na koncertě Harry Styles se asi nepotkali.
1: Tak to asi určitě ne, no. I když jako na druhou stranu, možná bych se jako zašel podívat jako z profesního hlediska, víš, jako jak má udělanou tu show.
0: Myslíš samozřejmě z profesního hlediska tanečníka?
1: No, to je samozřejmě, že? Samozřejmě, jako já jsem dobrý tanečník disco. Ale jako, že bych zašel, jak udělá ta show, ona asi jako hudebně by mě to úplně neurazilo, ale jako třeba, kdyby mě někdo ten lupen dal, asi bych za ně nedal peníze. Úplně upřímně.
0: Ale mě ani kdyby ten blupen dal. Ale prosím vás, neberte si to nějak, vyvykáte jako, se špatně.
1: Kdyby mě třeba někdo jako koupil letenku do Madison Square Garden a dal mi ten lupen, tak já bych tam klidně šel.
0: Kdyby ti koupil letenku do ráje.
1: Tak to bych tam i bez Harryho Stylese. Možná bych radši sebou vzal George Smith.
0: Ale takhle, tu bych sebou vzal klidně i do kostomat.
1: Tahle ta 20-letá, teda 20-letá, chtěl jsem říct, anglická zpěvačka, skladatelka, už teda není úplně 20-letá, vydala nový single What's Done Is Done a ten je předzvěstí její chystané třetí desky. Zatím o ní moc neprozradila, ale detaily by měla zveřejnit už během příštího týdne.
0: Já mám takový pocit, že poslední dobou se trošku roztrh pytel se skladbami o nepovedených vztazích. A zrovna Georgia Smith se ve zmíněné skladbě vrací s docela sebevědomým a emocionálně nabitým trackem a je opatřen nezaměnitelně soulovým vokálem a zpívá v něm o odkopnutí svého partnera.
1: No, víš co, tak jako nepovedené vztahy a vztahy jako vůbec jsou nevyčerpatelnou studnici inspirace nejenom pro hudebníky, co si budeme povídat. No a kdybyste náhodou chtěli tuhletu 29-letou rodačku z Valsalu slyšet naživo, tak musíte vyrazit k našim východním sousedům, protože je jednou z headlinerů slovenského festivalu Grape.
0: Já ještě dodám, že skladbu produkoval uznávaný londýnský producent P2J a mísí v ní atmosférickou elektroniku s jemnými perkusemi a právě Georginy krásným vokálem. Novinka. Novinka. Express FM. Georgia Smith was the

0: A možná si dneska v noci uděláme takový malej indoorový táboráček, co?
1: No, tak pokud se zadaří, tak možná i ohňostroj bude. Ale bojím se, že to spíš bude ohňostroj spálených šancí. Ale nebudu zas takový skeptik.
0: Každopádně... Promiň.
1: Ano, pojďme na další
0: song. Pojďme k pozitivním věcem. Já ještě dodám, že Biffy Clairu tu vidíme v sobotu živě na Bloodfestu.
1: A dneska taky uslyšíme v Express Edge mezi 9 a 11 hodinou
0: večer. Já ti děkuji.
1: No a jdeme na další novinku. To je žena, která taky se rozhodla vytvořit svůj vlastní festival, stejně jako Young Blood, svůj Bloodfest, tak ona bude mít vyloženě dívčí festival. A už asi tušíte, že to je Olivia Rodrigo. Ta předminulý týden už vydala své třetí album, které je nazvané You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ano, delší název už, no jako D. 1975 by o tom mohli vyprávět. A to má podle očekávání fenomenální úspěch. A to jak u posluchačů, tak u kritiky.
0: Album produkoval Danny Nigro, chlápek, který inteligentní pop umí a své o tom vědí Sky Ferreira nebo Caroline Polaček. A Olivia Rodrigo ve veselé a rozjuchané písni s příznačným názvem Stupid Song zpívá o tom, jak se zase do někoho zamilovala, takže se cítí úplně šílená kvůli tomu, kolik jí to bere kapacity v její mysli.
1: Nevím, jestli jsi poslouchal to její album nové, já jsem z toho zatím teda slyšel 5 tracků a musím říct, že prostě je to klasická Olivia Rodrigo, no. Jako kvalita. Dan Nigro, nebo Nigro, samozřejmě její tradiční spolupracovník ze 3 alb produkoval a spolu napsal 3, takže je to svědčená spolupráce a prostě udělali to dobře, no. Je to inteligentní poprok.
0: Jo, a víš co, musíme jí přiznat, Olivia má prostě čaru.
1: No a tak na branku.
2: Novinka. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pozor na nehody. Na silnici 20 v Českých Budějovicích, tam je havárie osobního auta a složky záchranného systému už jedou na místě. Nehoda je taky v ulici Cejl v Brně, tam se tvoří kolona, která už má 24 kilometrů, proto počítejte se zdržením. V Plzni, v ulici Malostranská, opět vás přibrzdí nehoda, ale s opatrností projedete. No a nehoda je také na jižní spojce ve Štěrboholech, je tam nehoda nákladního vozidla, takže počítejte se zdržením. No a jinak samozřejmě jsou vás také přibrzdí. Uzavírky mimochodem na D11 mezi 44. a 45. kilometru ve směru Praha nebo v ulici Kolovratská v Rychnově nad Kněžnou. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM. Zdraví vás Michal s Petrem.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.
0: Středeční odpoledne na Express FM.
1: Express FM.

0: Bad Habit, Steve Lacy. 18 hodin 42 minut na Express FM. Je čas na poslední novinku a jak asi už slyšíte, bude trošku jako taneční rytmus.
1: Tak to má být. Pokud někde vystupuje Ketama, kolosální taneční party je zaručena. Irský DJ a producent začal hrát v klubech ve svém rodném městě Galway už jako teenager a tato formativní léta mu nejen dala vynikající smysl pro to, jak rozjet taneční parket, ale také mu pomohla rozvinout jeho vlastní styl, který čerpá ze široké škály žánru, jako je house, trance, techno nebo UK garage.
0: No a Evan Campbell, jak zní jeho občanské jméno, vyráží v létě samozřejmě na party ostrov Ibiza, ale bude taky na evropských i zámořských festivalech a akcích. No a my si teď poslechneme jeho nejnovější single Comes and Goes.
2: Novinka. Express FM.

0: Mě ten Ketama dost často připomíná jako Underworld.
1: Je to, má to správnou energii, no.
0: To energii. A je to super, takže tohle byla poslední novinka pro tento týden. Pokud byste chtěli se o těch novinkách něco dozvědět a třeba si je pustit i s videoklipem, tak kromě Lake Malawi, kteří to vydají až o víkendu, si můžete všechny pustit na Express.fm.cz.
1: Přesně tak, a jak říkáš, opakování je matka opakování, takže si to klidně dejte dvakrát.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří Nápady.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: tanec. To se zase vracíme k tomu, někdy stačí jeden tanec a může z toho být na rozvod.
1: Jeden taneček,
0: zatančíš si s kolegyní, ona se o tebe nějak víc otře, tebe to vzruší.
1: Je z toho hříšnej tanec.
0: Skončíte na pokoji, no, a pak se rozvíjí žena, no, prostě všechno špatně. No. Ale zase je lepší být jako podle mě ve vztahu, kde je nevěra, než ve vztahu, kde je násilí.
1: Přesně tak, násilí je zlo.
0: A tím samozřejmě mířím k dnešnímu vydání pořadu Express Star, protože mým hostem tentokrát je Michaela Nosková, nebo Míša Nosková, jedna z protagonistek dokumentární série Láska nebolí, ta navazuje na minisérii Moniova. No a posouvá pohled na toxické vztahy a domácí násilí ještě trochu dál. No a Míša celkem upřímně a otevřeně i v tom rozhovoru mluví o tom a samozřejmě i v tom dokumentu, jak žila v tom toxickém vztahu.
1: No a ona v tom dokumentu se kromě rodiny Simony Moniovy objeví taky příběhy dalších mužů a ženy, si se nemýlím.
0: Ano,
1: ne?
0: Ano.
1: Například lékaře Tomáše Šepka, muzikanta Radka Bangy, filmovýho režiséra Davida Laňky a zpěvačky a herečky právě Míši Nosko.
0: Ano, a my se teďka pustíme krátkou ukázku.
2: Ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat o tom vztahu a začala jsem si říkat, že něco není v pořádku, tak jsem samozřejmě automaticky šla na internetové vyhledávače a začala jsem hledat odpovědi typu 10 známek toho, že jste v toxickém vztahu, že žijete s manipulátorem a tak dál, takže vlastně vy postupně začnete hledat indicie k tomu, jestli váš vztah opravdu není jako něčím poznamenaný. Takže já si myslím, že mi to trvalo určitě více než rok si uvědomit, že opravdu z toho vztahu je nutné odejít. O pauze jsem mu pořád fotila, jako že jsem opravdu na šatně a nejsem nikde jinde, nebo jsem mu volala těch 20 minut o pauze, aby věděl, že nic jiného nedělám. Takže ono to bylo vlastně i náročný. Ale ve chvíli, kdy jsem byla na jevišti a hrála jsem tu roli, tak ten mozek prostě vypne a soustředí se jenom na tu roli. A to byly ty chvíle, kdy já jsem měla možnost být prostě sama sebou šťastná.
3: Express Star. Na Expressu.
0: No a samozřejmě musíme taky říct, že i tento díl Express Star, stejně jako všechny ostatní, už si můžete poslechnout a přečíst na express.fm.cz.
1: Přesně tak. A poslechnout i na všech podcastových platformách, pokud to máte rádi po svém.
0: Ano. No a pokud to máte rádi, tak si to můžete poslechnout už za chvíli taky v našem vysílání. No a o 9 je tady tvůj hudební speciál Express Edge. Už jsme to nakousli.
1: No a dnes je speciální Express Edge. Já to moc často neříkám, většinou se tady obalu takovýma těma kecama jako dneska to bude čerství a tak dále. Ne, dneska to čerství nebude. Dneska to bude sázka na jistotu, respektive v některých momentech, protože jsme vybrali spíše zase osvědčené kousky, které jsme dlouho nehráli a které určitě stojí za pozornost posluchačů. Já prozradím, že se nám podařilo překročit stopáž nám věnovanou, a takže určitě poslouchejte až do konce. Je to v podstatě poslední předprázdninový díl a letní atmosféře jsme přizpůsobili i playlist.
0: Já jsem slyšel pár kousků a je to jedna perla za druhou, takže se máte na co těšit a na nás se těšte zase zítra ve 4 odpoledne.
1: Budeme tu pro vás.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express Star.
1: Třídílná dokumentární série Láska nebolí, která tematicky navazuje na minisérie Moniova, ale posouvá pohled na domácí násilí ještě dál, startuje v pátek na OnePlay. Přináší skutečné příběhy lidí, kteří násilí v blízkých vztazích zažili na vlastní kůži, ať už jako děti, partneři nebo rodiče, ale i těch, kteří se ho dopouštěli. V dokumentu se kromě rodiny Simony Moniové objeví také příběhy dalších mužů a žen, například lékaře Tomáše Šepka, muzikanta Radka Bangy, filmového režiséra Davida Laňky a zpěvačky a herečky Míši Noskové, kterou vítám na Express FM. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Rodačka z Brna na sebe upozornila v druhé sérii talentové soutěže Česko hledá superstar. Muzikálové herectví pak studovala na New York Film Academy. Ve zpěvu se vzdělávala v Londýně u hlasové poradkyně Mary Hammond. Prošla muzikály Evita, Ples upírů, Mamma Mia nebo Bídníci. Za muzikál Sněhová královna a operetu Veselá vdova získala i nominace na ceny Thálie. Mediálně rezonovala nejen její zpověď o životě v toxickém vztahu, ale také její aktuální angažmá v roli ombudsmanky Ministerstva práce a sociálních věcí. Nevynechal jsi nic důležitého?
2: Já myslím, že takhle to úplně skvělý.
0: Express Star. Na Expressu.

0: Zpěvačka, herečka a protagonistka dokumentární série Láska nebolí, Míša Nosková, je hostem Express Star. V roce 2023 jste začala otevřeně mluvit o svém útěku z toxického vztahu. Jak dlouho jste v něm žila?
1: No, necelý 4 roky.
0: A jak dlouho trvalo, než vám došlo, že to takhle není v pořádku od té doby, co to začalo?
1: Ono to určitě jako trvalo dlouho, protože to je věc, kterou jako člověk si neuvědomí okamžitě. Je to věc, která prostě uzrává v mozku postupně a člověk, nebo já si to vybavuju tak, že jsem začala, ve chvíli, kdy jsem začala pochybovat o tom vztahu a začala jsem si říkat, že něco není v pořádku, tak jsem samozřejmě automaticky šla na internetové vyhledávače a začala jsem hledat odpovědi typu 10 známek toho, že jste v toxickém vztahu, že žijete s manipulátorem a tak dále, takže vlastně vy postupně začnete hledat indicie k tomu, jestli váš vztah opravdu není jako něčím poznamenaný. Takže já si myslím, že mi to trvalo určitě více než rok si uvědomit, že opravdu z toho vztahu je nutné odejít. Pravdou je, že dneska, když se dívám na tu sérii Moniová, tak já se na to jako hrozně, když se koukám, když jsem viděla teďka ten díl, jako který běžel, tak mě z toho bylo opravdu fyzicky špatně, protože já mám jako pocit, že někdo vzal můj příběh a nazval ho jenom jinak a v podstatě je pro mě strašný vidět, kam by se to až mohlo dostat, kdyby jsem neodešla.
0: Snažili se vám vaši blízcí, kteří třeba už viděli dřív než vy, že se něco děje, pomoci?
1: Nemohli mi pomoct, protože oni to neměli šanci vědět. Tam vlastně jedna z těch věcí, které byly součástí tohoto vztahu a nejenom tohoto, asi i těch dalších, je to, že já jsem přetrhala vazby s blízkými a s kamarády a s přáteli a žila jsem vlastně jenom v tom vztahu, takže tím pádem nikdo nemohl tušit, co se mi děje, protože já jsem to ani nikomu neřekla. Takže nebyla šance, jak by mě mohli jako vlastně jako se snažit zachránit. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy jsem o tom začala mluvit a začala jsem vlastně říkat i rodičům ty střípky toho, co se u nás děje a samozřejmě to, že to chci řešit, tak pak zareagovali skvěle a hrozně mi pomohli ve všem tom, co bylo prostě potřeba, pomáhají mi doteďka.
0: Co bylo vlastně tou poslední kapkou, tím impulzem k tomu, že už to prostě ukončíte a odejdete?
1: Já si myslím, že poslední kapkou bylo ve chvíli, kdy jsem viděla, že bylo ubližováno mojí dceři, té starší. Protože ono, vy v určitý fázi necháte na sobě třeba dříví štípat. Jako ta moje sebevědůvěra, moje nějaké jako myšlení o sobě samé bylo už tak jako strašně pošlapaný a poškozený, že vy si necháte prostě dělat cokoliv, protože máte pocit, že si to v uvozovkách zasloužíte. Protože ten člověk vám permanentně říká, že vlastně kvůli tomu, že vy se chováte tak, jak se chováte, tak on nemá jinou možnost, než se chovat. Takže vlastně vy si to vyčítáte. Ale v té chvíli, kdy já jsem viděla, že začíná trpět moje dcera, a to zásadně, tak jsem si uvědomila, že ať je to jak chce, tak já jsem si ten vztah nějakým způsobem vybrala, zvolila, ale ona si to nezvolila, ona si teda tím pádem nezaslouží, aby v tom byla a já mám jako matka povinnost jí z toho pomoct. Takže to byl můj hnací motor určitě.
0: Byl to pak ten odchod nějak jako dramatický, rychlý, nebo jste nějak pozvolně mizela, až ten nakonec tam nebyla?
1: Ne, ten odchod ve finále dramatický určitě byl, protože ty poslední týdny už byly fakt jako náročný psychicky. Já jsem opravdu se už jako bála o život reálně a bylo to, jako vyžadovalo to přípravu. Nebylo to tak, že bych jako se najednou sebrala a odešla, protože to je ta věc, kterou já, na kterou se snažím upozorňovat, prostě od takového člověka nejde odejít, tak jako, že se zbalíte a řeknete, já jdu pryč, to prostě nejde a pokud to někdo bude zkoušet, jako hrozí tam, že by to mohlo dopadnout fatálně, takže je lepší se na to určitě připravit, promyslet si ty kroky, které je potřeba udělat, najít si taky samozřejmě bezpečný prostor, kam utéct a je lepší ho hledat dopředu, než potom utéct a najednou nevědět kam. Takže já jsem to určitě jako nějakým způsobem plánovala a měla jsem prostě ty kroky, které musím udělat, ale je fakt, že ten jako akutní útěk, který potom jako nastal, tak samozřejmě byl extrémně jako stresový a náročný.
2: Express FM.
3: Come alive in the night time. I got tequila, she was sipping on the white wine. She looks better than when I see her on the timeline. That's why the haters are hating on the sideline. When I see them in person, it's all love though. Spider-Man like, yo, what I gone done though? Something like Quavo to treat me like the honcho.

0: Míšou Noskovou řešíme na Express FM dokumentární série Láska nebolí. Když přišla nabídka na účast v tomhle dokumentu o domácím násilí, váhala jste?
1: Neváhala jsem ani vteřinu, protože já vlastně tím, jak jsem o tom začala mluvit, tak mně se svým způsobem ulevilo. Mně se někteří psychologové a vlastně i u soudu se mě ptali, proč o tom pořád mluvím, když teda mám diagnostikovanou posttraumatickou stresovou poruchu, tím pádem jako vracení se k té situaci by mělo být asi teoreticky horší, ale mě to vlastně jako dělá paradoxně dobře vnitřně, protože dávám smysl tomu, čím jsem si prošla. Mám jako smysl v tom, že o tom mluvím, že třeba pomůžu někomu dalšímu, ať už utéct nebo si uvědomit, že ta věc je běžná a že to, že si něco vyčítá, není jako nenormální, ale zároveň prostě upozornit na to, že v takovém vztahu není prostě potřeba zůstávat a člověk vždycky má šanci odejít a vyřešit to.
0: Tím jste mi vlastně částečně už odpověděl na tu další otázku, protože mě zajímá, jestli vám vlastně jako nevadí otvírat znovu ty vzpomínky. Nebyl by lepší je nechat někde zasunuté už jako hluboko v paměti a ideálně se na ně nespomíná?
1: Jo, ze začátku mi to vadilo. Je pravdou, že když jsme natočili poprvé ten vlastně tu rozhovor vlastně do té 168, tak pak se strhla jako hrozná mela mediální a tam musím říct, že jsem znova musela vyhledat prostě péči psychologa i psychiatra, protože za prvý jsem o tom mluvila, za druhý tam přišly ty negativní komentáře, se kterými jsem ale počítala a za třetí mi začaly chodit případy, kterými ty lidi prostě sdíleli a já jsem se s nima stotožňovala, neuměla jsem jako se od toho odosobnit a mít to prostě za nějakou bariérou a já jsem to strašně špatně psychicky nesla zpočátku. Ale říkám, tím, že jsem si to nějak jako srovnala v sobě a našla jsem si v tom ten smysl, tak dneska už mi to nevadí. Dneska je to takový, jak kdyby jsem o tom mluvila z dálky. Bych to tak popsala asi.
0: Myslíte, že dokument Láska nebolí, potažmo i seriál Moniová, může někomu otevřít oči, aby si uvědomil, že taky žije v toxickém vztahu?
1: Já doufám, že ano. Já doufám, že ano, protože upřímně řečeno i mě to dneska otvírá oči stále a to jsem žila v tom toxickém vztahu, vím to, jsem si toho vědoma. A stejně mi série Moniová dneska otevírá oči v tom, že si uvědomuju, jak vlastně zásadní a hrozný to bylo. Protože vy vlastně, když potom uteče ten čas od toho, jak vlastně ten vztah už je za vámi, tak ten mozek má tendenci zapomínat a vlastně dávat tomu takový jako vnitřní zlehčení. Jakože ono to asi nebylo tak hrozný, jestli já to nepřeháním.
0: Člověk
1: prostě
0: vyzobe těch pár dobrých okamžiků a bere to jako, že tak, to vlastně byla norma.
1: Tak a vlastně já, když se dívám na tu Moniovou a uvědomuji si, kolik těch věcí jakoby z mýho života je, kolikrát jsem slyšela všechny ty prostě hlášky, které tam jsou, mimochodem teda ten Igor to hraje, jako, to je strašný. Je mi ho líto, protože to je jako fakt skvěle zahraný a samozřejmě i Tereza to hraje prostě geniálně. Ale je to hrozný, protože i já si dneska uvědomuju, že opravdu to není tak jako banální, jak mi to ten můj mozek dneska třeba už jakoby interpretuje.

0: Ryzí turistika je pěší turistika. 13 etap dálkové pěší trasy Hřebenovka v Ústeckém kraji. Od Krušnohorského Klínovce přes Fláje, Komáří výšku a Petrovice přes okolí Hřenska v Českém Švýcarsku, Jetřichovické vyhlídky až na Krásnolipsko. Vydejte se na jednu ze 24 top pěších tras v celé Evropě. www.hřebenovka.com.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Express. Music first. Express FM.

0: Zpěvačka a herečka Míša Nosková je tentokrát naší Express Star. Když se ohlednete za svou cestou od Superstar přes muzikálové role až po současnost, který moment považujete za ten největší profesní zlom?
1: Tak samozřejmě vždycky to bude Superstar. Hmm. Superstar prostě byla obrovský zlom. Já jsem v té době už studovala muzikálové herectví na JAMU. Akorát, že v té době tehdy bylo mnohem víc než dneska kladeno, že hlavní role můžou hrát jenom lidi, kteří jsou známí z televize. Tím pádem já jsem šla do Superstar s tím jediným cílem, že chci hrát hlavní role v muzikálech. Já jsem nikdy nechtěla zpívat jako koncertní stage. Takže mě to splnilo všechno, co jsem chtěla, co jsem od toho očekávala a byl to samozřejmě obrovský zlom, který prostě mi přinesl všechny ty krásné role, které potom přišly. No.
0: V čem je dneska muzikálová scéna jiná než v době vašich začátků?
1: Za mě je otevřenější talentům. Mm-hmm. Jo, myslím si, že tenkrát to opravdu bylo víc jako směřovaný na ty hvězdy z televize a dneska asi i právě proto, že v těch televizích nejsou ty pořady, které byly, že jo? Takový ty pěvecké, já teď nemyslím Superstar, myslím i celkově
0: estrády.
1: Ty estrády, ty už prostě nejsou. Hmm. Takže tím pádem nemůžeme hledat takové hvězdy a tím pádem samozřejmě to divadlo musí hledat i jinde, ty producenti. Takže se hledá prostě i talentovaní lidé ze škol, lidi, kteří prostě třeba, teda dejme tomu, třeba jsou i v seriálech, ale hledá se jinde, což je podle mě jako úplně jiný, protože díky tomu dostávají prostor opravdu talenty, který prostě dřív by třeba skončili v Company a nebo by v té Kompačce museli třeba 5-6 let prostě růst. Hrát, než by se dostali hlavním rolím.
0: Jak si vybíráte role? Rozhoduje vyhlas muzikálu, tvůrčí tým nebo téma?
1: Dřív bych řekla, že jsem vzala hlavně všechno, co přišlo, abych se toho mohla držet a abych mohla dělat svoji práci, protože samozřejmě živit se jenom muzikálem a divadlem je jako fakt náročný, protože vy musíte hrát, v určitý chvíli musíte mít na repertoáru třeba 10 různých představení, abyste mohl přebíhat prostě z jednoho na druhý a opravdu se každý ten týden měl o víkendu plno a prostě se člověk jako uživil. Dneska je to opravdu spíš o tom tématu. Je mi jedno, jestli je to světový muzikál, český muzikál, ale spíš mě zajímá to téma a zajímá mě samozřejmě ta hudba.
0: Bylo pro vás v době, kdy jste žila v tom předchozím toxickém vztahu divadlo i formou útěku před tou domácí realitou?
1: Určitě. Já jsem akorát, že prostě to bylo v tom smyslu, že já jsem přišla do divadla a fakt jsem žila v tom, že ten partner mi nedůvěřuje, že si myslí, že přijdu do divadla, Bůh ví, co s kým, kde dělám a že o pauze nedělám nic jiného, než že chodím za ředitelem divadla a dělám tam spoustu špatných věcí. Takže já jsem vlastně opravdu chodila do divadla v určitý chvíli jako, nechci říct donucení, ale z toho, jako, že jsem si přišla odpočinout, ale s nikým jsem nemluvila, vyhýbala jsem se lidem, o pauze jsem mu pořád fotila, jako, že jsem opravdu na šatně a nejsem nikde jinde, nebo jsem mu volala těch 20 minut o pauze, aby věděl, že nic jiného nedělám. Takže ono to bylo vlastně i náročný. Ale ve chvíli, kdy jsem byla na jevišti a hrála jsem tu roli, tak ten mozek prostě vypne a soustředí se jenom na tu roli. A to byly ty chvíle, kdy já jsem měla možnost být prostě sama sebou šťastná.
0: A někde jsem četl, že umělci často proměňují bolest právě ve svůj umělecký výkon. Platí to i u vás?
1: Určitě, určitě. Já vím, že se vždycky při každé té roli snažím najít si něco společného a dát do té role třeba i prožitky, zážitky, které i já sama třeba si kolikrát potřebuju vyřešit a vyřeším si je právě třeba zrovna tou rolí. Když třeba, když jsem hrála Evitu, tak tam je to samozřejmě těžký řešit si něco, protože Evita umírá na rakovinu, tak to je pak jako složitý, ale je tam spousta momentů, kdy ona prostě se snaží dosáhnout dobrých věcí, snaží se bojovat právě za ty slabší, i když ne úplně dobře, tak to jsou ty chvíle, kdy já jsem do toho samozřejmě dávala sama sebe. No.
0: Když jste právě hrála nějakou tu životem zkoušenou ženu, prožívala jste to víc právě proto, že jste v něčem podobném žila?
1: Určitě, třeba zrovna u té Evity musím říct, že každý představení bylo jiný, protože to záviselo na tom, v jaký části fázi života se zrovna já vlastně nacházím. Takže po každý to představení, a myslím si, že to je u všech rolí, že po každé člověk přijde v jiném nastavení, něco jiného ho tam napadne, něco si tam najde prostě, co zrovna si potřebuje prostě předat divákům možná i. Takže po každý je ta role vlastně jiná a to je to, co na tom divadle miluju.
0: Jsou pro vás nominace na ceny Itálie, potažmo třeba nadšené recenze, nadšené ohlasy, potvrzením té dobře odvedené práce?
1: Asi nadšené ohlasy publika rozhodně víc než ceny Itálie, přiznám se. Protože ceny Itálie, ano, já vím, předávají to odborníci, ale pro mě asi jsou jako primární ty diváci, kteří na to představení chodí.
2: Express Star.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor s Míšou Noskovou. Po vašem veřejném odhalení jste se začala tématům toxických vztahů domácího násilí hodně věnovat. Co vás k tomu vedlo?
1: No asi právě to, jak moc velké tabu to je a to, kolik lidí mi psalo a měli problémy, protože ono to není navázané jenom, pro mě to nebylo jenom to domácí násilí, pro mě to byly ty příběhy těch žen, většinově žen, které mi psaly, že mají dítě s tím násilníkem a ten systém není schopen ochránit ty děti. Hmm. A to byl pro mě asi jakoby největší hnací motor. Ani ne tak samotný to domácí násilí, jako to, že ten systém nedokáže ochránit ani tu oběť, ale ani to dítě, který je potažmo taky tou obětí toho domácího násilí.
0: Cítila jste, že osobní zkušenost, kombinace právě s veřejnou známostí, vás tomu přeturčují stát se hlasem obětí?
1: Asi jo, tam byla taková kombinace, to se právě sešlo s tím, že jak jsem o tom poprvé mluvila, tak přišly samozřejmě komentáře pod tím, že si s tatínka dělám kasičku a že prostě všechno jsem si to vymyslela, že jsem taky taková ta manipulativní matka, co chce dítěti vybudovat syndrom zavrženého rodiče a tak podobně a tak podobně. A já jsem vlastně... jsem si říkala, že kdyby tohle to udělala normální ženská, která o tom začne takhle mluvit a tyhle ty komentáře se tam jako sejdou, tak si myslím, že by jí to velmi, velmi špatně jako semlelo. Hmm. Zatímco já, i když mě to nějakým způsobem jako samozřejmě zraňovalo, tak ať je to jak se tak prostě v bulváru a v médiích žiju 22 let. Hmm. A už mě to zase tolik jako nerozháže nějaký takový negativní komentář. Takže jsem si říkala, že možná i to je ten důvod, proč o tom mám mluvit já, protože mě ty hejty prostě nějak extrémně jako žíly netrhají. No. Hmm.
0: Jak by se podle vás mělo změnit vnímání společnosti, aby lidi pochopili, co prožívají ti, kteří odcházejí právě z toxických, manipulativních, násilných vztahů?
1: Já si myslím, že pro společnost je hrozně těžký uvědomit si, když ono se to postupně jako zapať pambu jako mění, jo. Ale pro společnost je těžký uvědomit si, že když neteče krev, bolí to úplně stejně neli víc, jo. Hmm. Protože všichni mají pocit, že při domácím násilí musí být vidět prostě modřiny a tak dál, ale psychický násilí je bolestivý, mnohdy bych řekla, díl, protože ty psychické následky jsou fakt jako dlouhodobý a já mám do dneška a člověk se s tím musí vyrovnávat. Hmm. A myslím si, že to pro tu společnost je těžký připustit, že když není vidět ta bolest fyzicky, takže to bolí jako vlastně taky a že psychický násilí nebo ekonomický násilí je vlastně úplně stejně závažný jako jakákoliv jiná forma toho násilí. Hmm.
0: Navíc ono se to může stupňovat a to psychický násilí je vlastně spíš možná jenom takový jako...
1: Je to začátek, za mě je to začátek a aspoň já jsem to tak vnímala, že u mě to přesně bylo, že ve chvíli, kdy tomu člověku už ten psychický teror nestačí a už jako se dostane do nějakého prostě ajfru, tak pak už prostě je kousek k tomu fyzickému násilí. A tam je ta druhá věc, že jakmile jednou ten člověk prolomí to fyzické násilí a vidí, že ta oběť se jako nebrání adekvátně, dostatečně nepodá trestní oznámení, neodejde, tak samozřejmě pak už je strašně jednoduchý to prolamovat tu hranici jako častěji a častěji a může to skončit prostě velmi špatně. Hmm.
0: Vy jste tady zmínila ty reakce, ať už třeba v nějakých diskuzích nebo na sociálních sítích. Tlačí ten veřejný prostor dnes oběti spíš k opatrnosti nebo k odvaze, aby s tím šli ven?
1: Já si myslím, že za poslední dobu, aspoň jako z toho, co o tom mluvím, tak mám pocit, že se to docela jako mění. Nechci říct teda, že by to bylo jako zrovna mým přičiněním, ale mám pocit, že ta společnost je tomu teď mnohem víc otevřená, že se to téma má řešit, má se otevírat a lidi o tom mají mluvit a hlavně mají podávat ty trestní oznámení. Hmm. Ale samozřejmě k tomu, aby to mohlo být, se musí taky měnit systém. A to je třeba ten můj důvod, proč jsem šla i na tu pozici, na které jsem, protože prostě ten systém se musí změnit ze zvrchu. To my prostě lidi, kteří budeme křičet do médií, že je potřeba něco změnit, my to nezměníme. Hmm. Takže to je třeba i ta moje motivace, proč jsem šla na post ombudsmana. Ale myslím si, že ten veřejný prostor teď je tomu víc otevřený, pomáhá tomu právě třeba i OnePlay, což je skvělý a dávají tomu velký prostor. Myslím si, že je to důležitý, že prostě by se o tom mělo víc mluvit a zároveň by se mělo i systémově prostě řešit, jak lépe ochránit prostě oběti a ty, kteří se o tom rozhodnou mluvit. Protože v dnešní době, když vyjdu ze svého případu, já jsem podala trestní oznámení v listopadu 2022, my máme konec června 2026 a já stále nemám rozsudek jakoby v prvoinstančním jako řízení. Hmm. To znamená, že přede mnou je ještě odvolací řízení, protože předpokládám, že jedna z těch stran se vždycky odvolá. Hmm. Takže my ani po téměř 4 letech nemáme prostě rozsudek v trestní věci. Což je prostě pro ty oběti jako odrazující, neskutečně zatěžující, ať už psychicky, nebo samozřejmě i finančně.
2: Express FM.

0: Posloucháte další vydání rozhovorové série Express Star. Naším hostem je Míša Nosková, zpěvačka, herečka, protagonistka dokumentu Láska nebolí a taky ombudsmanka Ministerstva práce a sociálních věcí. Právě vaše funkce na ministerstvu se řešila hodně. Když to budu citovat, proč nějaká, a teď si tam dostajte nějaké neúplně pěkné adjektivum, zpěvačka má dělat ombudsmanku. Jaké na to má předpoklady a tak dále? Tak jaké na to máte předpoklady?
1: Tak samozřejmě je tam ta osobní zkušenost. To je alfa omega. Je tam, myslím si, že je tam i ta potřeba těm lidem pomáhat. To je, myslím si, jeden základní předpoklad ombudsmana. Zároveň je tam... jak to říct? Je tam, myslím si, že ombudsman musí mít v sobě tu nebojácnost vůči systému. To znamená, já samozřejmě pracuju na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale v určitý fázi, pokud jako naznám, že je něco špatně, tak bych neměla být, neměla bych se obávat postavit i tomu vlastnímu ministerstvu. A to je podle mě jako věc, která je u mě asi výhodou, protože vlastně mě o ten post nijak nešlo. Já jsem o něj nebojovala, já jsem se nehlásila, halo, tady jsem, dejte mi nějakou práci, funkci, nevím. Takže já se snažím za ty lidi opravdu bojovat a snažím se za ně bojovat prostě se svým nejlepším vědomím a svědomím. I v rámci toho, že snažím zdokonalovat ve všem, co mám a nemám vědět o těch věcech. Jo. Ono jako lidi si představují, že by tam měl jít nějaký odborník, ale odborník na co? Protože Ministerstvo práce a sociálních věcí má pod sebou Českou správu sociálního zabezpečení, má pod sebou úřady práce, má pod sebou OSPODy. To znamená, už jenom tyhle ty tři věci jsou prostě strašná šíře. A ať tam dáte jakýhokoliv odborníka na cokoliv. Když tam dám právníka, tak se úplně stejně jako já bude muset učit prostě, co to je sociální podpora, co jsou prostě zdvopy, co jsou DPPS, všechny tyhle ty zkratky se bude muset učit úplně stejně jako já. Když tam dáte odborníka na sociální péči třeba, tak se budu muset úplně stejně zase učit třeba správní právo. Jo. Takže ono na to nejde jako říct, že tam má jít odborník na jednu věc, protože těch věcí je hrozně moc.
0: A předpokládám, že vy jste vlastně jenom taková ta špička ledovce a ty odborníky pak vlastně máte, tak říkají, z kruce.
1: Je to tak, řekl jste to úplně správně. Pro mě je to, ten ombudsman by měl být člověk, který komunikuje s lidma, který tam je pro lidi, který právě díky té osobní zkušenosti chápe, jak strašně těžký je bojovat prostě ve chvíli, kdy vás ten systém nevidí, kdy propadáváte tím sítem, kdy máte pocit, že už vám nikdo nepomůže, a od toho tam má být ten ombudsman, který pokud vyhodnotí, že ten případ je potřeba řešit hned, tak má k ruce ty další prostě jako systémové složky, ty další instituce nebo i sekce u nás na ministerstvu, se kterými potom může řešit, hele, tenhle ten případ mi přijde, že je potřeba řešit jako okamžitě. A to si myslím, že je prostě důležité, aby lidi pochopili, že ten ombudsman, on nemá žádnou pravomoc. Já nemůžu prostě přijít a říct, hele, OSPODe, tohle se mi nelíbí, jo, nebo prostě úřady práce.
0: Ale můžete udělejte přijít a říct, OSPODe, tady to je nějaký divný, podívejte se na to ještě jednou.
1: Ale můžu přijít a říct na krajském úřadě, protože OSPOD spadá pod krajské, krajské úřady, můžu přijít a říct, prosím vás, tady v tomhletom ta metodika funguje takhle, máme informaci, že tenhle ten OSPOD prostě funguje jinak, bylo by fajn, kdybyste to vy zkontrolovali. To samozřejmě můžu.
0: Jak se vám daří skloubit tu uměleckou kariéru, rodinu a právě teďka práci na ministerstvu?
1: Já se přiznám, že jsem se samozřejmě ve chvíli, kdy jsem panu ministrovi řekla ano, tak na tuhle práci teda myslím, tak jsem se samozřejmě musela taky rozhodnout, co je prioritou. A v tuhle chvíli, pokud nepočítám rodinu, tak pro mě je prioritou vypracovat ten post ombudsmana prostě tak, aby opravdu byl funkční, aby plnil tu systémovou složku, kterou má plnit. To znamená, je to i sběr dat od těch institucí vůči panu ministrovi a je to ta komunikace prostě napříč institucemi, takže pro mě je to teďka prioritou. V tuhle chvíli já jsem jako zpívání ne, že odložila, zpívám dál, dostala jsem od ministerstva výjimku, že můžu dál fungovat jako OSVČ v téhleté oblasti, ale je to spíš radost. A teďka je prioritou prostě to ministerstvo.
0: Všechny vaše profese a i samozřejmě ta domácí práce jsou náročné fyzicky i psychicky. Jak dobíte baterky?
1: S rodinou. vlastně hodně s holkama si užívám ten čas, když můžu prostě třeba jet ven nebo do hory a já miluji hory. Čím jsem starší, tím míň mám ráda vodu a tím víc mám ráda hory v létě teda. Takže já prostě třeba i malou, i když jsou jí 4,5, tak ji hodím do té Krosny na záda a jdu třeba na 3 hodiny prostě na výlet do hor. Takže dobím asi takhle, nebudu běhat. To musím říct, že poslední dobou jsem zase zařadila, protože při tom běhání přece jenom člověk je aspoň chvíli sám a může ty věci prostě vyhodit z hlavy.
0: A na co se teď na začátku léta nejvíc těšíte, ať už pracovně nebo osobně?
1: Tak těším se samozřejmě na volno, protože v červenci mám naplánované dovolené s holkama a dneska už i teda i s manželem a takže vlastně celá rodina. To se těším určitě, no a taky se těším, že mi bude vycházet knížka. Takže ta vlastně navazuje i na tu sérii, která bude Láska nebolí, tak v návaznosti na to 14. července mi vychází kniha, která se jmenuje Už se tě nebojím. A tam si myslím, že protože samozřejmě v Láska nebolí jsou ty příběhy, jakoby dávají dohromady vlastně nějaký celek. Zatímco ta moje kniha je opravdu o tom mém celistvém příběhu od A do Z, kde ten čtenář má šanci se dozvědět, nebo doufám, že pochopí, proč je tak těžký odejít, protože to je to, co lidi nejčastěji řeší, proč jako nevzala dveře, nevyhodila ho a nezavřela dveře. Ono to prostě není jednoduchý. Takže na to se těším hodně, protože nás pak čeká jako i cestování s tou knihou a čekají nás i výjezdy do ženských věznic, což jsou věci, které já jsem si toho hrozně vážím, že mám tu možnost. Už jsem tam párkrát byla a je až děsivý, kolik žen sedí v ženských věznicích a má zkušenost s domácím násilím a nebo přímo v souvislosti s domácím násilím jsou prostě ve výkonu trestu.
0: Míšo, moc díky za váš čas. Nebylo to úplně veselé povídání, ale důležité. Děkuju za vaši otevřenost a ať se vám daří.
1: Děkuju moc.
0: Milí posluchači, to byl poslední díl Express Star před prázdninami. Už teď mohu slíbit, že nás čeká jeden speciální letní díl k nové kriminální dokumentární sérii, ale s pravidelnými díly se vrátíme na konci léta. Hezké prázdniny a poslouchejte Express FM.
2: Express Star. Na Expressu.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Music. First.
4: Express FM.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Express FM.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři piva, ej. Jde na mě pivní mout,

morek, seču trávu, pořu pole, klouby vržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golkotě, mám svůj věk, more, na vý.

0: Express ráno.
1: Tak co tu máme, agente Venouši?
2: Máme tu hlášený pořádný svinčík.
1: Tak se na to podíváme.
2: Chodba?
1: Čistý.
2: Koupelna?
1: Čistý.
2: A obývák?
1: Ale ne, systém hlásí vysoké znečištění. Vidím psí chlupy, rozlitou kávu a fuj, co je tohle?
2: Potřebujeme posily.
1: Přivezte podlahovou myčku Roventa, ta si s tím poradí.
3: Zahajuji vysávání a vytírání. Aktivuji režim Max.
2: Všechno dobře dopadlo.
1: Pokud i vy chcete mít doma čisto, poslouchejte Express ráno a vyhrajte podlahovou myčku Romenta X-Clean 12 v hodnotě 14,5 tisíce korun.
0: Express ráno s Babuhačí a Vaškem Mašindou. Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Americký DJ a producent John Summit část letošního léta tráví na Ibize v klubu Universe. Jenže co dělat, když si odehrajete svůj set a pak máte 2 dny volno? On se rozhodl nelenošet a tak s tamní komunitou Hike Station uklízí čurves. Ne na ulicích, ale v zátokách, kde slézali 300-metrové stráně a skály a uklízejí naplavený a nalétaný odpad z měst na Ibize. Celkem s dalšími dobrovolníky za několik hodin pozbírali na 80 kilo odpadu. Otázka zní, přidá se v budoucnu i Calvin Harris nebo Armin van Buuren? Tino Piontek, a.k.a. Purple Disco Machine, zrušil několik svých vystoupení poté, co prozradil, že trpí těžkým tinnitem a ztrátou sluchu. V příspěvku na Instagramu producent uvedl, s tinnitem žijí posledních 25 let, nikdy to ale nebylo tak vážné a musím se řídit radami svých lékařů a dát svému tělu čas na zotavení. Neschopnost dostát svým závazkům je pro mě jednou z nejtěžších věcí. Právě teď je ale nejdůležitější dopřát mým uším potřebný odpočinek, abych se mohl správně zotavit a dlouhodobě se vrátit na 100%. Ukazuje se, že nakonec nejsem stroj. Průzkumy ve výzkumu tinnitu v loňském roce ukázaly, že zvuková terapie může u některých jedinců pomoct zmírnit příznaky. Manželka Jacka Whitea, Olivia Dean, po 4 letech manželství podala žádost o rozvod. V dokumentech uvedla, že kytarista Whitestripe se provinil nevhodným manželským chováním, které činí další soužití nebezpečným a nevhodným. A tak Jean požádala o výživné, na ní tedy pro manželku, s tím, že je závislá na jeho příjmu, aby si mohla platit své účty. A také požádala, aby byla navzdory jejich rozchodu zařazena do jeho životního pojištění. O tom ale samo sebou musí rozhodnout soud.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, na Express FM vás zdraví dvojice, která pro vás každý týden s láskou chystá hudební speciál Express Edge. Od mixu vám mává Pepa, od mikrofonu zdraví Petr. Společně startujeme poslední předprázdninový díl. Jeho pořadové číslo je 876 a věnovány jsou mu následující 2 hodiny vysílání. A že nám začíná léto, prázdniny, rozhodli jsme se dnes pro vás připravit odlehčené hudební pásmo. Nebudeme až tak krutí jako obvykle, ani do vás nebudeme prát čerstvé novinky, ale dáme prostor věcem, které už jste možná někdy slyšeli. Ale, jak říká můj kolega, opakování je matka opakování. Začneme v roce 1999, ve kterém belgická parta Deuce vydávala svoje třetí studiové album The Ideal Crash. A hned na jeho začátek zařadila skladbu Put the Freaks Up Front. A právě tou začneme. Příjemný poslech 876. epizody Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

oslavě americké party Spoon jsem přišel relativně pozdě, což mě trochu mrzí, ale sleduji ji velice intenzivně a společně s jejími fanoušky už 4 roky čekám na nový materiál. Vy jste poslouchali první single z předposlední desky, jeho i její, název je Hot Dogs. 40. výročí letos slaví legendární parta ze Cincinnati v Ohio, a sice do Afghan Wigs. 21. srpna by snad měli vydat novou desku, my si ale připomeneme jiný titul, který Afghan Wigs vydali před 30 lety a představili živě i u nás. Čeká vás Uptown Again.

Tolik Kings of Leon, Because of the Time je název jejich třetí desky z roku 2007, která patří k tomu nejlepšímu diskografii této čtveřice z Mount Juliet v Tennessee. Hráli jsme vám McFearless. Pokud byste měli chuť vidět Followillovi živě, dnes hrají v Záhřebu, potom je čekají koncerty na britských ostrovech. Vidět živě Pavement se vám asi jen tak nepodaří, i když občas se tahle kalifornská parta hecne. Novou desku však nevydala od roku 1999. O 7 let dříve Pavement debutovali u labelu Matador titulem Slanted and Enchanted. A na něm najdete i následující track.

0: To byly Pavement a skladba In the Mouth of Desert. Hned dvakrát se tu letos představila newyorská formace A Place to Bury Strangers. Její tvorba, stejně jako koncerty, je sonicky očistná a zároveň hlasitá. My vám ukázky z její tvorby nabízíme v Express Edge pravidelně a rádi. Dnes šáhneme po starší věci s názvem In Your Heart.
1: Express.
2: Express Edge.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first. Express FM. Posloucháte hudební speciál.
2: Speciál na Express FM.

James na Express FM, kde právě posloucháte hudební speciál Express Edge. Coming Home Part 2 je název skladby, se kterou jsme otevřeli tento blok. Pochází z 15. řadovky Living in Extraordinary Times, na které se tahle legendární parta přiklonila více k elektronice a za mě to byl dobrý krok. Přes léto mají James naplánovanou sérii evropských koncertů v Česku. Byli zatím jen jednou, a sice na festivalu Benátka. Upřímně si myslím, že jejich tvorbu jsem z účastněních zdal akorát já a přítomný Honza Dědek. O tom, že každý den jako neděle vás za okamžik přesvědčí Steven Patrick Morrissey. Minulý měsíc Morrissey oslavil 67. narozeniny, ale ze svýho tempa rozhodně neubírá. Dokonce bude začátkem července kroužit kolem našich hranic. K vidění bude v Polsku nebo Maďarsku.

Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge. Jsou u toho s vámi Petr z Pepu a před manou chvílí i skotská parta Las Vegas. Doznívající Geraldine patří mezi jejich největší pecky. Pokud byste chtěli o Express Edge cokoliv vědět, například co přesně jsme vám hráli, najdete nás na Facebooku, kde zveřejňujeme playlisty všech odvysílaných epizod. V rámci následujícího tracku pak zazpomínáme na doby, kdy se francouzští MAT3 nebáli zpětných vazeb.

Pretty Sweet, pátá deska přinesla i doznívající single Kimen Jesse. Produkčně je pod ním, jakož i pod celou deskou, podepsán Ken Thomas, anglický producent, na jeho šikovnost v minulosti vsadili například Sigur Rós nebo Dave Gahan. Před 10 lety vydali australští psychedelici Jaguar Ma svoji druhou a doposud i poslední nahrávku Every Now and Then. A od té doby nic, a dokonce i jejich webové stránky nejsou funkční. Snad se však brzy dočkáme nějakých zajímavých novinek. Jaguar Ma a skladba Ordinary v Express Edge.

0: Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge dnes v takové odlehčené letní verzi. Blíží se totiž prázdniny, tak proč si nezahrát nějaké časem prověřené songy. Ten doznívající pochází z debutu White Lies a jeho název je Death. Následující hudební příspěvek vyšel jako single v březnu roku 1992. Jeho název je Far Gone and Out a podepsáni jsou pod ním skočtí The Jesus and Mary Chain, kteří ho zařadili na svoji čtvrtou placku Honey's Death.
1: Nezávislá hudební scéna.
2: Express Edge. Na Express.

Na tvorbu The Cult poměrně progresivní věc doznívá single The Witch, pocházející ze soundtracku k filmu Cool War. Cult se na něm ocitli ve společnosti Ministry, Briana Eno nebo Future Sound of London. Pokud nemáte plány na tuto sobotu, máme pro vás jasný festivalový tip. V Hradci se totiž uskuteční festival Bloodfest, no a hlavním vystupujícím bude logicky Youngblood.

0: Tolik Youngblood, který v sobotu vystoupí v Hradeckém parku 360 na svém festivalu Bloodfest. Spolu s ním se však představí i další zajímavé party, například Leap, Primal Scream nebo Biffy Clyro, takže Maiden, jak se patří. Vstupenky ještě jsou, takže neváhejte. Jako pozvánku přidáváme ještě skotské trio Biffy Clyro a jejich hitovku North of No South.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem, kteří momentálně poslouchají Express FM, přeji Petr s Pepou, tým stojící za hudebním speciálem Express Edge. Ten vysíláme v premiéře každou středu od 9 večer, v repríze pak v pondělí od 10 večer. Dnes vám hrajeme samé fajn záležitosti a nové a progresivní věci si schováváme na jindy. Druhou polovinu ale novější věcí odstartujeme. Předloni se po dlouhých 16 letech s novým materiálem ozvali The Cure. Album Songs of a Lost World zrovna veselé není, ale tomu na kvalitách neubírá. Myslím, že všichni jejich příznivci se těší na další dvě desky, které Robert Smith slíbil vydat s tím, že jedna už by měla být hotová. Příjemný poslech druhé poloviny 876. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

Psal se rok 1997, když David Bowie oznámil světu, že se bojí Američanů. I'm Afraid of the Americans je single pocházející z alba Earthling, na kterém se remixersky podíl i Trent Reznor z Nine Inch Nails, nebo Fotek. Je to už 12 let, co TV on the Radio vyslali do světa poslední titul Seeds, který dle mého názoru patří mezi nejlepší tituly v diskografii této respektované newyorské party.

Jako třetí album nabídli Smashing Pumpkins svým příznivcům rovnou dvojalbum. Jeho název je Melancholy and the Infinite Sadness a jedná se o opus magnum diskografii této chicagské party. My jsme vám nabídli méně známou An Ode to No One. Řeknu vám, že bych chtěl být v roce 2005 ve studiu Sound City v LA, kde tenkrát svoji čtvrtou dlouhodající desku natáčeli Nine Inch Nails. Potkal bych se nejenom se svým oblíbeným producentem Alanem Moudrem, ale i s producentem Richem Kostym, který byl tenkrát ještě zvukař, a Tykusem Rosem, který ještě nebyl členem kapely, nebo Davidem Grohlem, který většinu věcí nabubnoval.

The Hand That Feeds je prvním singlem z titulu With Thief od Nine Inch Nails. Jak jsem tu před malou chvílí mluvil o společnosti, která se nacházela ve studiu při natáčení zmíněné desky, tak v roce 1997 v Dublinu to mohla být neméně zajímavá společnost. Krom U2 bych tam potkal producenty Flada, Steva Osborna, opět Alana Moudra nebo Howie B. Natáčela se totiž deska Pop, U2 a track Mofou v Express Edge.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
3: Posloucháte hudební speciál.
4: Speciál na Express FM.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express, až právě doznívá krásná Šade, nabídli jsme vám No Ordinary Love. Tu vám ostatně nabízíme celý rok, protože Express Edge děláme s neobyčejnou láskou. Šade, která nám otevřela pravidelný dámský blok, letos oslavila 67. narozeniny, no a album Love Deluxe, ze kterého zmíněná věc pochází, vyšlo v roce 1992. O 4 roky později se se svou 9. řadovkou ozvalo anglické duo Everything But The Girl. Jeho název je Walking Wounded a patří mezi ty, které by ve svém životě určitě měl slyšet každý.

Druhé album In Rolling Waves od Naked and Famous přineslo hned 12 příjemných věcí, svůj podíl na to má i producent Justin Meldo Johnson. Chlápek, který prostě umí a své o tom vědí, Nine Inch Nails, M83, Back nebo Air. Právě doznívá hitovka I Kill Giant. 20. narozeniny slaví Gossip, respektive jejich třetí deska Standing in the Way of Control. My vám budeme hrát stejnojmenný hit.

0: To byly Gossip a Standing in the Way of Control. Od loňského roku jsou na odpočinku Paramore a asi to ještě nějakou dobu tak zůstane, protože jejich frontmanka Hayley Williams slaví úspěchy se svou solovou tvorbou a vyprodává jeden sál za druhým. Já mám tuhle 37-letou umělkyni z nějakého neznámého důvodu rád a to se samozřejmě týká i Paramore, od kterých jsem pro dnešek vybral věc s názvem Proof.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

jakou jinou věc od 30 Seconds to Mars v Express Edge hrát, než tu doznívající s názvem Closer to the Edge. Na Express FM jsou tu s vámi Petr s Pepou, posloucháte hudební speciál Express Edge. Zmíněnou skladbou jsme otevřeli náš finálový blok a v něm vsadíme na jistotu. Připraveni jsou Fallout Boy, parta, již tvorba poslední dobou za moc nestojí, ale její raná tvorba mě baví. Jejich třetí řadovka Infinity of High mimo jiné přinesla i single Take Over Breakover. Patrick Stump se při jejím vzniku nechal inspirovat skladbou Rebel Rebel od

Jedna z největších rockových part současnosti, Queens of the Stone Age a 13 let starý track My God is the Sun. Najdete ho na desce Like Clockwork. Koukal jsem opět na osobnosti, které se ve studiu potkali a je to pestré. James Lovell ze stáje Mowax se tam potkal například s Eltonem Johnem, Trentem Reznorem, Markem Lenegenem a nebo Alexem Turnerem. No a věc následující. Asi představovat netřeba.

Vzpomínka na Chrise Cornella a jeho Soundgarden, poslouchali jste skladbu Rusty Cage, kterou si do parády vzal i Johnny Cash. Je to třetí single z titulu Bad Motor Finger z roku 1991 a zároveň předposlední hudební příspěvek dnešním Express Edge. 876. díl je u konce, máme pro vás už jen hudební rozloučení, o které se nám postará kapela, která podle všeho ožívá. Petr s Pepou vám přijí krásné prázdniny, užívejte na maximum, mějte se rádi a poslouchejte hudbu, kdyby cokoliv. Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Objevte si v potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express FM.
2: Hudba. Na prvním místě.

získat. Tady není na plat nic, natož nějaký verbální atentát. Ovšem mi o úplnku na měsíc svůj rap vyjeme tak. Je to dlouhá cesta bez zastavení, půlnoční běh na spožděnej expres, splet ses, jestli ti mý kroky přijdou dezorientovaný, páče to bez mě spouhý zdání.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
1: Express. Music first. Express FM.
2: Mám po

0: sorry.
1: Express. Express. Express.
2: Hudební zprávy.
1: Music news.
3: Americký DJ a producent John Summit část letošního léta tráví na Ibize v klubu Universe. Jenže co dělat, když si odehrajete svůj set a pak máte dva dny volno? On se rozhodl nelenošet a tak s tamní komunitou Hike Station uklízí čurves. Ne na ulicích, ale v zátokách, kde slézali 300-metrové stráně a skály a uklízejí naplavený a nalétaný odpad z měst na Ibize. Celkem s dalšími dobrovolníky za několik hodin pozbírali na 80 kilo odpadu. Otázka zní, přidá se v budoucnu i Calvin Harris nebo Armin van Buuren? Tino Piontek, a.k.a. Purple Disco Machine, zrušil několik svých vystoupení poté, co prozradil, že trpí těžkým tinnitem a ztrátou sluchu. V příspěvku na Instagramu producent uvedl, s tinnitem žijí posledních 25 let, nikdy to ale nebylo tak vážné a musím se řídit radami svých lékařů a dát svému tělu čas na zotavení. Neschopnost dostát svým závazkům je pro mě jednou z nejtěžších věcí. Právě teď je ale nejdůležitější dopřát mým uším potřebný odpočinek, abych se mohl správně zotavit a dlouhodobě se vrátit na 100%. Ukazuje se, že nakonec nejsem stroj. Průzkumy ve výzkumu tinnitu v loňském roce ukázaly, že zvuková terapie může u některých jedinců pomoct zmírnit příznaky. Manželka Jacka Whitea, Olivia Dean, po 4 letech manželství podala žádost o rozvod. V dokumentech uvedla, že kytarista White Stripe se provinil nevhodným manželským chováním, které činí další soužití nebezpečným a nevhodným. A tak Jean požádala o výživné, na ní tedy pro manželku, s tím, že je závislá na jeho příjmu, aby si mohla platit své účty. A také požádala, aby byla navzdory jejich rozchodu zařazena do jeho životního pojištění. O tom ale samo sebou musí rozhodnout soud.